I vysněná dovolená se může změnit v trápení. Lékaři radí nepodcenit očkování. I na to koukneme teď na Vlně krokodýla, kde je s vámi Jarek. Nemoci, které se lidé dříve spojovali hlavně s exotikou, se postupně objevují i tady u nás v Evropě. Třeba horečka, dengue mohou pěkně vás nebo vás může pěkně potrápit. A to i na několik měsíců. Odborníci proto doporučují nepodcenit prevenci. Účinnou ochranou je očkování. Tak poraďte se se svým lékařem, vyražte na dovolenou, tu si užijte. Stejně jako tak si užijte i další ty u nás na krokodýlu.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Espresso macchiato.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Největší hity mixujeme s těmi nejnovějšími. Novinka. Marek Ztracený. Originál. Tak

Bacha na podvodníky, bacha na to, komu svěřujete údaje a třeba ze své banky. Varujeme samozřejmě a policie taktéž. Klienti bank podle údajů České bankovní asociace čelili v prvním čtvrtletí tohoto roku téměř 24 tisícům útoků e-shmejdů, kteří z účtu vylákali výrazně více než loni. Podvodníci se pokusili ukrást přes 4 miliardy korun. Banky však klientům samozřejmě pomohly, nikdy to nevyšlo, ale jsou pojištění, tak bacha, jsou stále agresivnější, nesvěřujte údaje nikomu. Mějte pohodu, dobrou náladu a peníze v bezpečí.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

Lásko, ztratila se z noci, ale tvý stopy už za vás. Všude tě hledám, ale popravdě už nevím, kudy jít. Někdy to bolí, pak se sněješ, pak tě zase nosím na dlaních. I když jsme spolu, tak

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí

každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění,

0: Rytíři tasí meče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštýři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16.30.
1: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluikonekto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluikonekto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluikonekto. www.fluiconecto.cz.
2: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
3: No vám i tobě. A taky tobě.
4: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

5 hodin 32 minut k tomu. Dobré ráno, dobrý den, společně s Krokodýlem začínáte 20. týden v roce 2026. Máme pondělí 11. května, čekají nás tři zmrzlí tenhle týden. Pankrát Servác Bonifác, potom Uplakaná nebo jinak řečená třeba i Mokrá Šofie, ta bude v pátek, tak já doufám, že tenhle týden konečně snad přinese nějaké ty srážky. Ostatně dneska by zapršet mělo odpoledne, večer a v noci by snad konečně mohlo být zalito. Pokud v téhle chvíle vyrážíte na silnice, vypadá to na zatím klidné silnice, bez nějakých nehod, kolon. Je tady ale jeden problém, pokud jedete na Slovensko, tak zase zde na Břeclav se řeší nehoda osobního auta s nákladním. Na místě by měli být policisté, takže prosím pěkně ve směru na Slovensko, asi se trochu zdržíte. Jinak zatím klid, doufejme, že to tak vydrží co nejdéle. Předpokládám, že po těch třech dnech volna jste odpočatí, do Růžova vyspaní, nic vás nebolí a že jste se těšili. Ne? Tak co se dá dělat? Jdeme do práce. Je pondělí. Dobré ráno.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Letní ráno od holek za námi a před námi teď 5 minut před 3:45 výhled, co se týče počasí na dnešní den. Dnes má být zataženo nebo skoro zataženo, kolem poledne krátce i menší oblačnost, ale ráno a dopoledne spíše výjimečně slabší přehánky. Odpoledne se nejprve do západní poloviny kraje rozšíří časté přehánky a bouřky a později se objeví i na zbytku území. Lokálně můžou být bouřky i silné. A později večer budou srážky přecházet do mírnějšího deště na úplně celém území. Že by konečně zapršelo. Co se týče aktuální teploty, tak v centru Brna teď měříme necelých 16 stupňů, ve Vyškově necelých 10, v Břeclavi necelých 11 a odpoledne 19 až 22, při slunečním svitu až 24 stupňů.
0: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
2: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
3: Tak pojďme.
4: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. brunofamilypark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Celé město už to ví, kde zvířátka milují.
7: Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
8: Kde jste všichni?
9: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují.
10: Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
11: První probuzení na moři?
12: První selfie s delfínem.
13: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
14: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
15: Již od středy v nabídce. Jogobela 150 gramů různé druhy za 9,90. A malostranská šunka 1 kg za 179,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
0: Krokodýl.

0: 5:59 k tomu začátek 20. týdne, pondělí 11. května, to je právě dnes a právě teď. Ze studia Rádia Krokodýl vám úspěšný vstup do nového týdne přejí Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, krásné ráno přejeme. Festival Divadelní svět Brno letos míří k rekordním tržbám, i o tom ve zprávách.
0: Co dáme po 6? Taylor Swift. Snap. A bude i Adam Ďurica a Ema Drobná. Ano, ten dáž by měl konečně přijít. Dívám se, že drobná přehaňka je v téhle chvíli v Mikulově a potom během dopoledne, ještě možná ne, ale během odpoledne, večera a v noci budou ty srážky snad opravdu na celém území. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů, pokud bude svítit sluníčko, tak až 24.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Festival Divadelní svět Brno, jehož hlavní část začne zítra, letos míří k rekordním tržbám z prodeje vstupenek. Organizátoři očekávají, že oproti loňsku stoupnou na dvojnásobek, tedy zhruba ze 3 na 6 milionů korun. Důvodem je značný zájem o hlavní programové body.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Policie na Hodonínsku pátrá po svědcích dvou vážných dopravních nehod, které se odehrály v Kyjově a Petrově. V obou případech jde o kolize aut s chodkyněmi na přechodech. Obě zraněné potřebovaly pomoc vrtulníku. Policie zdůraznila nezbytnou opatrnost jak u chodců, tak u řidičů.
2: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
1: Hasiči likvidovali v noci na neděli dva požáry lesa na Jihlavsku. U obce Hutě museli vyhlásit druhý stupeň požárního poplachu. Hořilo také u Boršova, kde plameny zasáhly asi hektarovou plochu. Vše se obešlo bez zranění. Příčinu a výši škody zjišťují vyšetřovatelé. Kajakář Josef Dostal skončil na světovém poháru v Segedu třetí v závodu na 500 metrů. Senzační bronz přidal do sbírky české výpravy i 18-letý kanoista Robin Hirš na 5-kilometrové distanci.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V úseku 2,5 kilometru se popojíždí v koloně na cestě ze Svitav do Brna v Lipůvce. Zdržení je tam na zhruba 10 minut a narůstá. Přímo v Brně je provoz zatím spíše plynulý. Ucpaný už je obchvat Slavková směr Brno a na D2 na 55,5 kilometru směrem na Bratislavu z Brna narazila dodávka do svodidel. Na místě jsou záchranné složky. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kup Tilšar.
0: Kubo, děkujeme, máme tady čerstvou nehodu. Křížení D1, D2, respektive jak je napojení, když se jede z D2 ve směru na Prahu, tedy k D1, tak právě v tom napojení se stala dopravní nehoda a vypadá to, že kolona velmi zásadně narůstá, hlavně ve směru po D2 a D1 ve směru od Vyškova taky už se začíná pomalu, ale jistě ucpávat. Tak šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme pondělí, tak co Kačenko, odpočatá nebo jako vždycky
1: vůbec
0: v pondělí?
1: Vůbec ne, jako vždycky úplně zlikvidovaná. Ale máme pro vás skvělou zprávu. Krokodýl Nelení má pro vás další parádní soutěž, tentokrát o nové horské kolo za 35 tisíc korun a podrobnosti v této hodině.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijde paní k lékaři. Jsem hrozně nevyspalá a unavená. No a co se stalo? Manžel je nemocný a já ho musím ve dne v noci hlídat. No tak proč mu nepořídíte ošetřovatelku? No právě proto pořídila, jenže ona je mladá a hezká a proto ho musím hlídat tuplem.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 11 minut k tomu. Pojďme se podívat, co přinesl dnešní den, tedy 11. květen. Například v roce 1642 Švédové porazili císařské vojsko u polského města Svidnice a to jim umožnilo proniknout na Moravu. V roce 1786 byl v Praze na Koňském trhu, bylo otevřeno divadlo Bouda. V roce 1864 Český zemský sněm schválil návrh na soustavný přírodovědný výzkum Čech. Úkolu se ujala

0: Zemřelo 56 diváků a více než 200 jich bylo zraněno. V roce 2000 počet obyvatel Indie dosáhl 1 miliardy a v roce 2011 španělské město Lorca zasáhlo zemětřesení o síle 5,1 Richterovy škály. Kdo dneska slaví narozeniny? Například modelka a také zpěvačka Eva Frýlingová, ta slaví dneska 44. narozeniny. Paní Zuzana Bubílková dneska slaví narozeniny 74. A excelentní atlet Tomáš Dvořák slaví dneska narozeniny 54. Co se týče svátků, tak právě dneska slaví Svatava a také Svatoslava. A pranostika o svatém Mamertu, zima je po čmertu. Jakože zima už skončila, tak to sice ano, ale ještě nás čekají 3 zmrzlí a ten jeden bude opravdu velmi chladný. Pokud cokoliv slavíte, my gratulujeme. Dobré ráno.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl. Novinka Rádia Krokodýl, Taylor Swift, Opela.

0: 6 hodin 20 minut k tomu dozněli nám snap, jak to vypadá venku s počasím. Zatím tam máme celkem teplo a bez deště, tedy alespoň v městě Brně. Máme tady 15,5 stupně, Vyškov hlásí 10, Břeclav 12,5 a Žďár nad Sázavou ten má stupňů 11. Během dne ty teploty budou stoupat na 19 až 22, při slunečním svitu až 24, ale odpoledne, večer a v noci přijde konečně déšť.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno, v Brně dnes začíná festival francouzské a frankofonní kultury Bonjour Brno, konat se bude do 20. května. V Hodoníně se dnes koná slavnostní poklepání na základní kámen budovy urgentního příjmu nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka, událost začne v 8.30. Jmenování Jakuba Landovského vládním zmocněncem pro plnění závazku vůči Severoatlantické alianci schválí kabinet dnes. Oznámil to premiér Babiš, který si od něj slibuje naplnění cílů vůči NATO. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Slavií po sobotním pražském derby se Spartou, které kvůli výtržnostem domácích fanoušků v nastavení zůstalo nedohráno. Vršovický klub se bude zodpovídat ze závažného porušení povinností pořadatele. Chuligáni mimo jiné na trávníku napadli několik hostujících hráčů. Komise verdikt vynese zítra. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: tady květen, což znamená, že můžeme vyrážet se někam projít na kole. Nemáte kolo? No tak poslouchejte Krokodýla, protože u nás můžete vyhrát nové horské kolo v hodnotě 35 tisíc korun.
1: No už brzy vyrazí náš kolega Jirka Wiener ze studia Krokodýla v centru Brna, a to právě na kole. No a kam pojede, jaké úkoly bude muset po cestě plnit a co je vaším úkolem, abyste vyhráli, tak to se dozvíte už dnes odpoledne.
0: Ano, startuje nám nová soutěž o nové horské kolo pro vás zadarmo. Bude to chtít trošku zapojit mozkovnu, v jakém slova smyslu prozradíme právě dneska.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krátce po půl sedmé, pojďme se podívat na silnice. Slovo má v téhle chvíli Kuba.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V úseku 2,5 kilometru se popojíždí v koloně na cestě ze Svitav do Brna v Lipůvce. Zdržení je tam na zhruba 10 minut a narůstá. Přímo v Brně je provoz zatím spíše plynulý. Ucpaný už je obchvat Slavková směr Brno a na D2 na 55,5 kilometru směrem na Bratislavu z Brna narazila dodávka do svodidel. Na místě jsou záchranné složky. Pro Rádio Krokodýl z Globáce stánce Kup Tilšar.
0: Kubo, děkujeme. Taky se ucpává D2 od Vyškova. Už tady na kameře kolem Holubic vidím celkem kolonu na D1. Jinak příjezd kolem Holubic právě od Slavkova k D1 už je taky celkem ucpaný. Nehoda se v téhle chvíli řeší na křížení D1, D2 v tom připojovacím pruhu. Když chcete najet po D2 ve směru na D1 ku Praze, tak tam se řeší nehoda. Jsou toho policisté, tak se asi trošku víc zdržíte. Tak šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Lítá tady moucha a lítá mě, jako jak začalo teplo. Já ji mám tady na displeji, na monitoru a jako furt chci na ní kliknout tou myší a ona furt lítá pryč. Moucho, neštvi mě!
2: To ještě dobrý, ale počkej, jestli budou lítat včely a vosy, tak to bude teprve. No. To je hodně jako nepříjemný, přátelé.
1: To ještě ne, u nás lítají, začaly lítat sršně a to je jako moc nepříjemné. No nic, pojďme za dětmi a za dámami.
2: Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, proč nosí ženy mini sukně.
3: Protože by spadly.
4: Aby byly hezký.
5: Oni je mají krátký a kdyby šli, tak aby jim se jim nepletly pod nohy, že by zase zakopli.
6: Aby mohli ukázat nohy.
7: Aby jim to vyjetrala.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
8: Jo.

0: Pojď sem.
1: No to byl Huban, kapitán Demo a Zlatíčka na krokodýlu, 4,5 minuty před 6:45, kde má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
2: A Tunde předpověď počasí.
1: Od západu i od jihu se k nám blíží nějaký déšť. Uvidíme, kdy přijde, každopádně odpoledne, večer a hlavně v noci by mělo pršet na celém území Jižní Moravy. Do té doby ale ještě ne. Teploty v téhle chvíli. Brno hlásí 15 stupňů, Vyškov necelých 11, Břeclav necelých 14. Odpolední maxima 19 až 22, při slunečním svitu až 24 stupňů.
3: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Provoz na železničním koridoru mezi hlavním nádražím a stanicí Brno Královo pole v sobotu odpoledne přerušila srážka osobního vlaku s člověkem. Muž, který procházel kolejištěm na místě, zemřel. Okolnosti a příčiny nehody vyšetřuje policie. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka považuje svůj výraz méně cenný, který v minulosti použil na adresu svých kritiků, za poměrně milý a neagresivní. Používá ho podle svých slov normálně. Uvedl také, že premiér Andrej Babiš s ním o jeho výrocích nejednal. Včera za první den evakuace loď, kde se projevila nákaza hantavirem, opustilo 94 osob. Včera večer to uvedla ministryně zdravotnictví Monika Garciaová. Dalších 24 lidí se vylodí dnes a 34 zůstane na palubě, aby s lodí odpluli do Nizozemska. U jednoho evakuovaného se při cestě do Francie projevily příznaky nemoci. Fotbalová zbrojovka Brno si poradila v duelu 28. kola šance Národní ligy na domácím stadionu s Vlašimi 1-0. Zvýšila tak náskok na čele tabulky na rozdíl 22 bodů. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
4: Jo, ještě beton.
5: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
6: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
7: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusu na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Izomat stavebniny.
11: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
12: Best Beleza.
11: Nádherná zahradní dlažba.
12: Best Bellissima.
11: Dvě úžasné zahradní dlažby.
12: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
11: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, co se dělo v sobotu. Byly to hodiny nervů se šťastným koncem. Od brzkého sobotního rána až do temného večera trval pokus o nový rekord v dálkové přepravě vody. Uspořádali ho hasiči ze Žďárska a pomohli jim s tím sbory z celé České republiky. Bylo tam celkem 303 sborů dobrovolných hasičů z České republiky a dokonce jeden ze Slovenska. Vodu z řeky Svratky se jim podařilo přečerpat na vzdálenost 64,14 km zpátky k jejímu prameni. Technicky jako celkem složitá záležitost, oni tam totiž byli i chlapci od nás ze Sentic, dobráci, a tak jsem to s nima včera celkem dlouze řešil, protože mi nebylo technicky jasný to přepojování a napouštění hadic a tlak a tyhle ty věci.
2: Já si to vůbec neumím představit, teda se přiznám.
1: No, je to celkem složitý, někdy půjdeme spolu na večeři, na kafe, někam vyrazíme na dovču a ti to vysvětlím, že to...
2: Je to nadlouho.
1: Je to fakt celkem složitý.
2: Tak ale bude to několika chodové menu, jo?
1: Dobře, já to klidně zaplatím. Jinak prosím vás pěkně, zadařilo se. To, že tam u některých strojů dokonce, to říkali kluci, že ty některé stroje byly normálně rozpalený do ruda a že se tam normálně roztýkaly budíky, jak to bylo zahřátý a jak to makalo.
2: Tak oni o to usilovali nějakých 15 hodin,
1: no, oni začali
2: což je dost dlouhá doba a samozřejmě se objevily i nějaké komplikace, jakože nefungovala nějaká stříkačka, pokud mám ten správný
1: pocit
2: a ty informace.
1: Museli to měnit, nakonec se zadařilo a v podstatě o 11:30 večer až ta voda vystříkla na tom správném místě, takže se zadařilo a nový český rekord, který je uznán i agenturou Dobrý den, tak ten byl vytvořen.
2: Tak tleskáme.
1: Tleskáme. Pánové, dobrá práce.
0: Krokodýl. Krokodýl.

0: David Guetta, Sia Titanium na Radiu Krokodýl, minutu a čtvrt před 7 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Hru Normální detektivní komedie uvádí divadlo Husa na provázku v 10 hodin. Workshop Zahrajem si divadlo nabízí divadlo Radost v 16.30.
0: Půl minuty a bude 7 hodin. Katka nachystala na Krokodýlu další zprávy. Dobré ráno.
5: Pěkné ráno. V Brně si dnes můžete nechat zkontrolovat znaménka bezplatně a bez objednání. Víc už za chvíli.
0: Po 7. Imagine Dragons. Madonna. A taky dáme cizí zeď. Co dnešní počasí, snad by mělo konečně zapršet, odpoledne, večer a v noci se s tím počítá. V centru Brna teď 15 stupňů, Vyškov hlásí stupňů 11, Žďár nad Sázavou 12 a Břeclav stupňů 14.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Přeji hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: V Brně se dnes koná osvětový projekt Stan proti melanomu s bezplatným vyšetřením znamének. Letos se koná už 20. ročník. Akce bude lidem k dispozici od 10 do 18 hodin na Dominikánském náměstí bez objednání. Kontrolu znamének lékaři doporučují především teď před létem.
1: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
5: Na železničním přejezdu na cyklotrase mezi Čejčí a Mutěnicemi včera dopoledne zemřel cyklista, kterého srazil vlak. Cyklista nerespektoval dopravní značení ani houkání vlaku. Alkohol byl u strojvedoucího vyloučen. Nikdo ve vlaku se nezranil.
1: Rádio Krokodýl. Jihlavsko.
5: K letošní noci kostelů se na Vysočině přihlásilo přes 80 chrámů. Na prohlídky, koncerty nebo hry pro děti zvou zájemci kostely, kaple i modlitebny 29. května. V Jihlavě, Velké Bíteši a Moravských Budějovicích program připomene kněze Jana Bulu a Václava Drbolu, kteří budou prvními blahořečenými oběťmi komunismu v Česku. V nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa nechybí kapitán týmu z posledních let Roman Červenka. Ve výběru je také Lukáš Sedlák a Matěj Blíml. Chybí naopak David Pastrňák, který uvedl, že svou účast nevidí jako příliš reálnou. Realizační tým ještě čeká na výstupní prohlídku Daniela Vladaře z Filadelfie.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, zkontrolujeme silnice, to teď společně s námi udělá Kuba.
6: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Ucpává se příjezd do Brna po silnici 380 v úseku od odbočky na újezd u Brna po Tuřany. Zdržení na 5 minut už je tradičně před křižovatkou ulice Dornych a Zvonařka. Na příjezdu do Brna z Bratislavy po dálnici D2 počítejte s kolonou od exitu 3. A na cestě mezi Vyškovem a Tučapy bourala 2 osobní vozidla, projíždí se Kivadlově. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tylšár.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 7:03 ranní a na Krokodýlu jsou připraveny 2 vstupenky do divadla Reduta na představení Changes.
1: No a vyhrát je budete moci v soutěži s brněnským Hantecem už za pár minut, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Lékař k pacientce. Chtěl jsem se vás ještě zeptat, jestli je váš muž pořád náměsíčný? Už ne. Vylečil se? Ne, spadl.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7:10 tomu máme tady pro vás dvě vstupenky do divadla Reduta na představení Changes, které se odehraje 31. května od 19 hodin.
2: No a kdo má zájem a trošku se vyzná v brněnském Hantecu, volá právě teď studio Krokodýla 603 103 103.
1: Na co se to dneska Žanek ptá?
3: Gomity, co to znamená natlačit do štricly?
1: Natlačit do štricle, co to může znamenat?
2: Ježiš, to by nám šlo.
1: Taková pěkná napověda. My jsme se zeptali samozřejmě Brňanu, jestli ví, co to znamená natlačit do štricle.
4: Jídlo.
5: Něco sníst?
6: Něco sníst?
7: Najest se.
2: Tak jiná možnost tam není.
1: To se nám jako úplně často nestává, aby nám řekli všichni úplně to samé, co vy. Souhlasíte s tím nebo ne? 603 103 103, to je telefon sem k nám. Kdo pak tam krok? Krokodýl, dobrý den, děkujeme, naschledanou. No, tak bych řekl, že se možná zeptáme Žanka a něco si natlačíme do štricle. Mm-hmm. Takže Žanku?
3: Natlačit do štricle znamená něco sníst.
1: Co jsi dneska už natlačila do štricle?
2: No teď do sebe tady tlačím jogurt.
1: Tak si nechutnat.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Sugar Babes jsem jako krokodýlu 7 hodin 18 a půl minuty. Velké Pavlovice a Břeclav, Valtice, Mikulov, Hustopeče, tam teď prší. Dojde to i k městu Brnu. Jinak během odpoledne, večera a v noci by mělo pršet v podstatě na celém území Jižní Moravy. A teploty, ty se nám budou zvedat ze současných 16,5 v Brně a dejme tomu 11 ve Vyškově, na odpoledních až 22, při slunečním svitu až 24.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Moderní biologické preparáty, které pomáhají tělu zbavovat se nežádoucího LDL cholesterolu, jsou v Česku málo dostupné. Dostanou se k ním pouze pacienti ve specializovaných centrech. Kardiologové se na sjezdu v Brně shodli na tom, že by chtěli mít možnost tyto léky předepisovat ve svých ambulancích. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes chystají projednat návrhy změn důchodů. Zaměří se na strop důchodového věku na 65 let a na penze náročných profesí. Věnovat se budou také investicím státu v příštích 3 letech či záměrům vlády ve zdravotnictví. Britští vojenští zdravotníci se skočili z padáky na odlehlý ostrov v jižním Atlantiku, aby pomohli Britovi, u něhož panuje podezření na nákazu hantavirem. Podle stanice BBC muž v polovině dubna opustil výletní loď, kde se objevilo několik případů tohoto viru. Fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra už si za Slávii po sobotních incidentech v nedohraném ligovém derby se Spartou nezahrají. Uvedl to předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík. Podle něj byli oba hráči vyřazeni z kádru do konce sezony a dostali svolení k letnímu přestupu. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
1: Zdravý krokodýl, zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na rádiu Krokodýl.
3: Když tělo dlouhodobě bolí nebo dochází energie, často řešíme jen následky. Ve zdravotnickém zařízení Viara Salve v Brně hledáme příčiny potíží. Nabízíme vám moderní diagnostiku s celostními přístupy fyzioterapií a psychoterapií. Objednejte se na vstupní konzultaci do Viara Salve, Masarykova 25, Brno. www.viarasalve.cz.
1: Rádio Krokodýl. Chcete mít servis pro svou sekačku, traktor či pilu dříve, než ji budete potřebovat na zahradě? O vaše stroje se vám postará právě teď profesionální tým Gardentech.cz. Buďte rychlejší než počasí a přijďte hned. Gardentech.cz, Brno, Černovice.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Izomat stavebniny.
7: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
8: Cemix fasáda, trvalá baráda.
7: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
11: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
12: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
13: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl.
16: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: krokodýl a vyhraj nové luxusní kolo.
1: To by nebyl krokodýl, aby pro vás neměl něco navíc. Máme pro vás nové horské kolo v hodnotě 35 tisíc korun.
2: No už brzy vyrazí náš kolega Jirka Wiener ze studia Krokodýla v centru Brna právě na kole. No a kam pojede, jaké úkoly bude muset splnit a co bude vaším úkolem, abyste vyhráli, tak to všechno se dozvíte už dneska odpoledne.
1: Ano, přesně tak, bude to nejenom o té jízdě od nás z krokodýla někam, ale během toho bude muset ještě něco udělat.
2: Já jsem zvědavá, co to bude.
1: Ty už něco tušíš? No tuším, já jsem to trošku s Jirkou vymýšlel, tak jsem zvědav, jak to dáme kompletně celé dohromady. Tak se těšte.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, jak to tam vypadá, to nám teď řekne Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Ucpává se příjezd do Brna po silnici 380 v úseku od odbočky na újezd u Brna po Tuřany. Zdržení na 5 minut už je tradičně před křižovatkou ulic Dornych a Zvonařka. Na příjezdu do Brna z Bratislavy po dálnici D2 počítejte s kolonou od exitu 3. A na cestě mezi Vyškovem a Tučapy bourala 2 osobní vozidla, projíždí se Kyvadlově.
1: Pozor taky dejte na Brněnsku na průjezdu Kanicemi ve směru na Řícmanice, tam se srazila 3 osobní auta. Brno ulice Černopolní na křižovatce s Lužovou havarovalo osobní auto. Pozor taky dejte na Břeclavsku na silnici z Mikulova na Lednici u Rybníka havarovalo osobní auto mimo silnici. Tak šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 5,5 minuty po půl osmé jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, kdo je to knihomol.
3: Vyhazuje knížky a běhá prostě po té knihovně.
4: Knihomol neumí mluvit.
5: Já si myslím, že mluví, ale ne česky, ale jinak třeba francouzsky, německy, italsky.
6: On kazí stránky, jakože je kousá a trhá.
7: Knihovol knížky žere, knihovol může je aj zničit, nebo knihovol může je rozseknout svým nožem, nebo tak.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: Jelena Magdalena na rádiu Krokodil 5 minut před 7:45. Na jich od Brna nám prší, i když jak kde. Dívám se teď Velké Pavlovice, tam teď celkem dost prší, do Dubňan a Mutěň to teď za chviličku přijde. Naopak třeba v téhle chvíli neprší ve Znojmě. Uvidíme, jak moc to zasáhne celou jižní Moravu. Podle meteorologů by večer a v noci mělo pršet opravdu všude. Co se týče teplot, v centru Brna teď máme nějakých 16 stupňů, Vyškov hlásí 13,5, Žďár nad Sázavou hlásí stupňů 13. Odpolední maxima by měla být mezi 19 až 22 stupni.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. V Brně dnes začíná festival francouzské a frankofonní kultury Bonjour Brno. Konat se bude do 20. května. V Hodoníně se dnes koná slavnostní poklepání na základní kámen budovy urgentního příjmu nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka. Událost začne v 8:30. Íránský návrh na ukončení konfliktu se Spojenými státy zdůrazňuje nezbytnost ukončení války na všech frontách a zrušení sankcí uvalených na Teherán, informovala o tom agentura Reuters. Americký prezident Trump uvedl, že je to absolutně nepřijatelné. Fotbalová zbrojovka Brno si poradila v duelu 28. kola šance Národní ligy na domácím stadionu s Vlašimi 1-0. Zvýšila tak náskok v čele tabulky na rozdíl 22 bodů. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
4: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
3: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
4: No přece od Klimastylu z Hodonína.
5: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
6: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
9: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
10: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
11: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátila a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátila a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
12: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
13: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: 8 minut a bude 8 hodin.
2: My vám přejeme hezké ráno a jaký byl víkend v Brně z pohledu strážníků, to už prozradí jejich mluvčí Jakub Ghanem.
3: Během sobotní kontroly nádražní ulice strážníci jako obvykle zamířili i k trolejbusové smyčce. V nepřirozené poloze tam ležela obklopená odpadky 38letá žena. Strážníky po oslovení nesmírně sprostě urážela a nadávala jim, že ji vzbudili, když se jí, cituji, podařilo usnout po 5 dnech chlastání. Po úklidu místa byla dál agresivní a skončila se 2,5 promile na záchytné stanici. U Jihlavské ulice strážníci našli muže, který prý prošel tramvajovým tunelem a přinutil řidiče zastavit soupravu. Do prostoru se nesmí vůbec vstupovat. Muž šel navíc přímo po kolejích, protože měl strach z pavouka na stěně tunelu. A ve čtvrtek večer museli strážníci zasáhnout silou i u dětského hřiště v Černých Polích. 29letý mladík tam prý před dětmi sprostě křičel a proti přivolané hlídce se ohnal zaťatými pěstmi. Skončil v poutech na záchytné stanici a čeká ho správní řízení.
1: Zas ten alkohol.
2: No jo, tolik víkendové případy brněnských strážníků. Přejeme hezké ráno.
0: Dobré ráno Brno a celá jižní Morava.

0: náročná textová pasáž. Čep, čererep, čep, čep, čererep, čep.
1: Ale no tak.
0: Gustav Lima a jeho balada na krokodýlu. 2 minuty před 8.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
3: Rádio Krokodýl.
4: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
1: Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, technickém muzeu nebo v ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
0: Necelá minuta schází do 8 hodiny ranní. Na Krokodýlu budou zprávy. Má je Katka. Dobré ráno.
5: Pěkné ráno. Festival Divadelní svět Brno letos míří k rekordním tržbám, i o tom ve zprávách.
0: Po 8 Jennifer Lopez a David Guetta. George Michael. A taky budou Miraj. Dnešní počasí by mělo být s přeháňkami. Teď na jih od Brna trošku prší, na sever od Brna neprší vůbec. Odpoledne, večer a hlavně v noci by ten déšť měl být, ale trošku trvalejší a v podstatě na celém území Jižní Moravy. Ze současných 16 stupňů, které jsou v centru Brna, by to mohlo být 19, možná i 22, při slunečním svitu až 24 stupňů.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz. Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Je 8, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Festival Divadelní svět Brno, jehož hlavní část začne zítra, letos míří k rekordním tržbám z prodeje vstupenek. Organizátoři očekávají, že oproti loňsku stoupnou na dvojnásobek, tedy zhruba ze 3 na 6 milionů korun. Důvodem je značný zájem o hlavní programové body.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
5: Policie na Hodonínsku pátrá po svědcích dvou vážných dopravních nehod, které se odehrály v Kyjově a Petrově. V obou případech jde o kolize aut s chodkyněmi na přechodech. Obě zraněné potřebovaly pomoc vrtulníku. Policie zdůraznila nezbytnou opatrnost jak u chodců, tak u řidičů.
2: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
5: Hasiči likvidovali v noci na neděli 2 požáry lesa na Jihlavsku. U obce Hutě museli vyhlásit 2. stupeň požárního poplachu. Hořelo také u Boršova, kde plameny zasáhly asi hektarovou plochu. Vše se obešlo bez zranění, příčinu a výši škody zjišťují vyšetřovatelé. Kajakář Josef Dostál skončil na světovém poháru v Segedu 3. v závodu na 500 metrů. Senzační bronz přidal do sbírky české výpravy i 18-letý kanoista Robin Hirsch na 5-kilometrové distanci.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
6: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Soběšicích na Cajbrlichově ulici u křižovatky s Rozárkou dejte pozor na porouchaný trolejbus. V Černopolní ulici u křižovatky s Lůžovou bouralo osobní auto, počítejte tam proto s omezením. Bouralo se také na křižovatce ulic Bratislavská a Příkop. Ucpává se například v Brně Žabovřeská ulice na cestě k výstavišti před pisárkami. A co se týče zdržení na dálnicích v okolí Brna, pomalu se jede například na D1 mezi 212. a 205. kilometrem a na D2 od 3. kilometru až do Brna. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: kolik kotě?
1: Hodně, Brouku. 100 350 korun ve hře za náš krokodýlí zvuk už za pár minut.
2: Buďte s námi.
3: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Paní Bumbálková se ptá syna. Tak povídej, co jsi se dneska naučil ve škole? Jak spát s otevřenýma očima?

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Velký balík peněz máme pro vás na krokodýlu.
2: 100 350 korun a vy o ně můžete soutěžit na lince 603 103 103 právě teď.
1: Jsem uvolnil tu telefonní linku a už tam někdo je, to je ne rychlost, ale možná štěstí.
2: Fofr.
1: Kdo má to štěstí? Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dana.
1: Dobrý den, Dano, jak jste strávila 3 dny volna?
3: A tak trochu pracovně, trochu leháro.
1: Jo, pracovně na svém nebo v práci?
3: V práci.
1: Aha, dobře, no, tak to mi taky s Kačenkou.
2: Máme podobný.
1: Co máte pro nás za pěkný tip, kterým si vysloužíte
3: ty
1: peníze?
3: Já si myslím, že by to mohlo být strouhání suchých rohlíků.
1: Dobře, jdeme strouhat suchý rohlík.
2: Já bych tak potřebovala strouhanku zrovna.
1: My jsme doma strouhanko nestrouhali už jako dlouhý let, ale já jsem včera strouhal večer, jsem dodělával vývar, tak jsem tam strouhal celer, mrkev a tak jako, tak to strouhání, že by, tohle říká arbitr.
2: Tak ani strouhání rohlíku to není.
1: Je nám líto.
3: Dobře.
1: Mějte se hezky. Naschranou.
2: Krásný den.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás.

0: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
1: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Jennifer Lopez a David Guetta, Save Me Tonight na Krokodilu, 19 minut po 8 hodině, jak máme venku. Deštníky bych si dneska vzal určitě sebou. Mají být přehánky sem tam, ale během odpoledne, večera a noci to vypadá na trvalejší déšť na celém území Jižní Moravy. Teď třeba se blíží přehánka do Vyškova, prší v Rousínově, v Bučovicích, ve Ždánicích. Odpolední teploty až 22 stupňů, při slunečním svitu až 24.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Provoz na železničním koridoru mezi hlavním nádražím a stanicí Brno Královo pole v sobotu odpoledne přerušila srážka osobního vlaku s člověkem. Muž, který procházel kolejištěm, na místě zemřel. Okolnosti a příčiny nehody vyšetřuje policie. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka považuje svůj výraz méně cenný, který v minulosti použil na adresu svých kritiků, za poměrně milý a neagresivní. Používá ho podle svých slov normálně. Uvedl také, že premiér Andrej Babiš s ním o jeho výrocích nejednal. Včera za první den evakuace loď, na které se projevila nákaza hantavirem, opustilo 94 osob. Dalších 24 lidí se vylodí dnes a 43 zůstane na palubě, aby s lodí odpluli do Nizozemska. U jednoho evakuovaného se při cestě do Francie projevily příznaky nemoci. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Slaví po sobotním pražském derby se Spartou, které kvůli výtržnostem domácích fanoušků v nastavení zůstalo nedohráno. Komise verdikt vynese zítra. Slavia už potrestala fanouška, který napadl Spartana Surovčíka doživotním zákazem vstupu na stadion. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 000 korun. Moderátor Jirka Wiener vyrazí na kole ze studia Krokodýla v centru Brna do prodejny Element Store u M Paláce.
3: Po cestě ho čeká několik úkolů.
1: A ty tipuj, za jak dlouho dorazí do cíle.
3: Vyhraje první, nejpřesnější tip.
1: Více na krokodýl.cz. Poslouchej a vyhrávej.
4: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M Paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M Paláci nebo na www.elementstore.cz.
1: Radio Krokodýl.
5: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
6: Kde jste všichni?
5: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
7: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
10: Dobrý den, já jsem Emma a tohle je Oli.
11: Máme konečně vlastní dům.
10: Ještě to není úplně domov.
11: Ale to se spraví.
10: Uděláme pro to všechno. Úplně všechno.
12: Zářivá verbež. Hororová komedie o bydlení v Národním divadle Brno. Premiéra 15. května v Redutě.
13: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů, za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
14: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
15: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme.
6: tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
17: Aha.
16: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
17: A co SSB?
16: SSB? Co je SSB?
17: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
16: A to je nějaká nová investice?
17: To je stavební spoření od Buřinky.
16: Aha, a kde se to dá stáhnout?
17: No normálně v Georgii.
18: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
19: Je dobré mít se o koho opřít.
20: Vaše nejvěrnější rádio.
19: Stále s vámi.
21: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

0: radost. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové luxusní kolo.
1: Po zimě si říkáte, vyrazil bych na kole, žádný nemám. No prosím vás, od toho máte krokodýla.
2: Ano, s námi vyhrajete nové horské kolo v hodnotě 35 000 korun. No už brzy náš kolega Jirka Wiener vyrazí ze studia Krokodýla v centru Brna, a to právě na kole.
1: A pozor! Nejenom, že pojede na kole, ale ještě bude muset po cestě plnit nějaké ty úkoly. Jaké a jak ta soutěž bude probíhat, to se dozvíte dneska odpoledne. Ano, máme pro vás kolo za 35 000.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Silnice a Jakub.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Soběšicích na Cajbrlichově ulici u křižovatky s Rozárkou dejte pozor na porouchaný trolejbus. V Černopolní ulici u křižovatky s Lužovou bouralo osobní auto, počítejte tam proto s omezením. Bouralo se také na křižovatce ulic Bratislavská a Příkop. Ucpává se například v Brně Žabovřeská ulice na cestě k výstavišti před pisárkami. A co se týče zdržení na dálnicích okolí Brna, pomalu se jede například na D1 mezi 212. a 205. kilometrem a na D2 od 3. kilometru až do Brna.
1: Pozor dejte prosím vás pěkně na D46 na 3. kilometru z Vyškova na Olomouc. Leží tam na silnici, to bys neuhodla. No. Co? Spadlé mobilní WC.
2: Jak se to mohlo stát?
1: Špatně přivázáno k návleku, prosím pozor. Pozor také v Kyjově na Komenského třídě na křižovatce s ulicí Svatopluka Čecha. Tam se srazila dvě osobní auta.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 8:55 jdeme za dětmi. V sobotu se někteří fotbaloví fanoušci přesvědčili, že není fanoušek jako fanoušek. My jsme se zeptali děti v mateřské školce. Děti, víte, kdo to jsou fanoušci a co dělají?
2: Hlídají děti.

0: Vyhráli.
1: Říká do toho.
0: Prostě něco říká, aby vyhrál. Když vyhraje, tak zakřičí.
1: Fanoušek fandí hej do toho, anebo fandí jenom hej.
2: Točí sálou.
3: Andrea, jo, vyhráte, jo.
4: Ano, kdyby se jenom poskakovalo, točilo šálou, vyhráte, bylo by to hezké. Ta ostuda, co proběhla v sobotu, troufám si říct, že nejsem sám, kdo je zvědav, co z toho vlastně bude.
5: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
6: Jo.

0: Sing bye bye bye na kroku dílu 5 minut před 8:45. V Brně nám neprší, ale prší před Brnem, i za Brnem, i pod Brnem. Tišnov a Blansko, tam je to bez deště, ale déšť se blíží k nám ještě nad Oslavou. Tady vidím Jaroměřice nad Rokytnou, tam teďka celkem pěkně sprchlo. Večer a v noci by mělo pršet na celém území Jižní Moravy. Konečně. V Brně máme v téhle chvíli 16 stupňů, odpoledne bude až 22, při slunečním svitu až 24.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. V Česku dnes na většině území zaprší, místy se vyskytnou i bouřky. Zítra se s příchodem takzvaných ledových mužů citelně ochladí. Naměříme jen kolem 10 stupňů. Na horách může sněžit. V noci na středu mohou teploty klesnout pod nulu. Poté se začne opět oteplovat. Jmenování Jakuba Landovského vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci schválí kabinet dnes. Oznámil to premiér Babiš, který si od něj slibuje naplnění cílů vůči NATO, tedy vydávat na obranu minimálně 2% HDP. Plánované zkrácení školního roku o víc než jeden měsíc vyvolalo v Mexiku silnou kritiku rodičů a zaměstnavatelů. Ministr školství odůvodnil krok silnou vlnou veder a také konáním fotbalového šampionátu. Sedminásobný mistr světa MotoGP Marc Marquez se po tvrdém pádu v sobotním sprintu v Le Mans podrobil hned dvěma operacím. V Madridu mu včera lékaři stabilizovali zlomeninu kosti v nártu pravé nohy a zároveň odstranili šrouby v pravém rameni. Tolik přehled zpráv, hezké ráno.
3: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluikonekto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluikonekto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluikonekto. www.fluiconecto.cz.
4: Jo, ještě beton.
5: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
6: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
7: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
8: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
7: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
8: Že bych se taky svezla.
7: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
9: Za kolik bereš?
10: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
9: A proč ještě nejezdíš elektricky?
11: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
12: Festival Vezů 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupenky jsou na www.vesuv.cz.
13: Nemáte grafiku, ale máte představu? Nemáte tiskárnu, ale chcete obrázek? Neumíte lepit, ale tu samolepku tam prostě chcete? Zkuste nás. Megapress. Od vizitky po billboard, od návrhu po realizaci. Megapress.cz. Výrobce tištěné, nejen reklamy.
14: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
15: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz.
16: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Je sice pravda, že červená není zeď, ale já bych na ní nejezdil.
2: No a podrobnosti k novému případu má mluvčí policie České republiky v Brně Petr Vala.
3: Dobré ráno. Dopravní policisté na Brněnsku znovu nasadili dron a výsledky byly alarmující. Během několika hodin odhalili policisté útvarožné na 19 řidičů, kteří projeli na červeno v kivadlovém úseku se semafory. V jednom případě vjelo do stavby hned 6 aut po rozsvícení signálu stůj. Jedna řidička dokonce skončila ve vyfrézované části silnice, když proti ní už vjela auta na zelenou. Kontroly také pokračovaly na silnici 1/52 u Pasohlávek, kde policisté sledovali zakázané předjíždění a nerespektování značky stůj dej přednost v jízdě v křižovatce. Přestupek tam spáchal dokonce i řidič linkového autobusu, který projel rušnou křižovatkou bez zastavení. Další akce proběhla na dálnici D2 před Brnem. Policie tam zachytila 11 kamionů, jejich řidiči porušili zákaz předjíždění. Jeden z nich zákaz ignoroval hned dvakrát během několika kilometrů. Za jízdu za červenou nebo porušení zákazu předjíždění přitom hrozí nemalé sankce. Kromě toho, že řidič musí hluboko sáhnout do peněženky a zaplatit 4,5 až 5,5 tisíce korun, mu navíc hrozí i 6-bodový záznam do karty řidiče. Posluchačům Radio Krokodýl přeji příjemný den.
1: Děkujeme.
2: Mě by jenom zajímalo, jako kam spěchají a jestli jim to stojí za to.
4: Hele, já jako totiž nechápu, ono jako 10 vteřin, minuta nebo dvě, jako přijdeš o to, ale
2: no
4: přežiješ
2: to? Nestojí,
4: to? Ne?
2: To za to nestojí.
4: Prosím vás, přátelé, na červenou fakt ne, ani na stopku ne.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Ano, vítězná píseň k odkvínu We Are The Champions, co si chtěli poslechnout určitě slavisti. V sobotu neposlechli si vůbec nic, co se tam dělo. Asi všichni víme. Každopádně pojďme se podívat na čas, 3 minuty a bude 9.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Hru Normální detektivní komedie uvádí divadlo Husa na provázku v 10 hodin. Workshop Zahrajem si divadlo nabízí divadlo Radost v 16.30.
1: Rádio Krokodýl.
5: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 21. května stavebniny Mlenský pořádají dny otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
6: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
7: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
8: Královna omáček míří na Hrad.
9: Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří Hradu Špilberg.
8: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
9: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod 100.
8: Kapacita omezena.
9: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna, záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
0: Začal nám nový týden, máme tady pondělí 11. května a před námi celý 20. pracovní týden. Zas pěkně, po 2 týdnech budeme chodit do práce nikoli 4, ale 5 dní.
10: Tak se na to připravte, no, zvykáme si. Tak.
0: Kačenko, o čem budou zprávy v 9?
10: V Brně si dnes můžete nechat zkontrolovat znamenka bezplatně a bez objednání a podrobnosti za chvíli.
0: Po 9. budou 90. jako třeba Riemus. NSYNC. A taky bude Morčíba. A taky bude pršet, i když na některých místech tady u nás na Moravě už prší. Hrušovany nad Vyšovkou, tam teď celkem intenzivně prší. K Brnu se to blíží, v Náměšti už nám prší, uvidíme, jak to bude vypadat odpoledne večer. To by mělo pršet na celém území jižní Moravy. A odpolední maximální teploty by měly být do 22, pokud bude někde déle svítit sluníčko, tak až 24.
11: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
10: Přeji hezké dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
10: V Brně se dnes koná usvětový projekt Stan proti melanomu s bezplatným vyšetřením znamének. Letos se koná už 20. ročník. Akce bude lidem k dispozici od 10 do 18 hodin na Dominikánském náměstí bez objednání. Kontrolu znamének lékaři doporučují především teď před létem. Policie varuje před podvodníky, kteří slibují přivýdělek za testování bankovních aplikací. Lidem, kteří navážou spolupráci, hrozí trestní stíhání. Podvodníci se totiž přes spolupracovníky snaží legalizovat peníze z trestné činnosti.
1: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
10: Na železničním přejezdu na cyklotrase mezi Čičí a Mutěnicemi včera dopoledne zemřel cyklista, kterého srazil vlak. Cyklista nerespektoval dopravní značení ani houkání vlaku. Alkohol byl u strojvedoucího vyloučen. Nikdo ve vlaku se nezranil. Fotbalisté Barcelony získali 29. titul mistra španělské ligy. Po výhře 2-0 v El Clásiku nad Realem Madrid mají 3 kola před koncem v čele tabulky nedostižný náskok 14 bodů právě před svým největším rivalem.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
8: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37
2: 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu Krokodýl. Dopravní servis rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
12: Pěkné ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně na Vítežské ulici do centra před sjezdem k výstavišti čekejte zdržení pár minut. V obou směrech se popojíždí zhruba do 5 minut na Gajdošově ulici. Heršpická je ucpaná do centra od Jihlavské. V Černopolní ulici u křižovatky s Lužovou stále stojí osobní vozidlo po nehodě. A doprava vázne na dálnici D1 z Vyškova na Brno u Holubic a také před 196. kilometrem. Pro rádio Krokodýl z Klobásy stánce Kuptil Šar.
0: Kubo, děkujeme. Pozor taky dejte v Brně v Bystrci. Na křižovatce ulic Kubíčkova Štouračova se srazila 2 osobní auta. A kdyby něco, dejte vědět.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu.

0: Jsou 9:03.
1: My vám přejeme krásné pondělní dopoledne. Svátek slaví Svatava a Svatoslava, tak všechno nejlepší.
0: Gratulujem, pěkné dopoledne.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijde chlapek do cukrárny a ptá se prodavačky, co je to za hnusný dorty? Co si to vůbec dovolujete, pít takovej humus?
3: Já pekla dorty, když vy jste ještě nebyl na světě.
2: No tak proč je prodáváte až teď?

Je připraveno nové horské kolo v hodnotě 35 tisíc korun. Jaká k němu bude cesta? V podstatě jednoduchá. Vaším úkolem bude napsat co nejpřesnější odhad času na téma, za jak dlouho si Jirka Vínar dostane od nás z Rádia Krokodýl někam. Ale pozor, nebude to jenom ta klasická cesta, to si zadáte do navigace nebo něčeho podobného a jste schopni to odhadnout, tak jako zprůměrujete. Bude to u toho ještě plnit úkoly, které budou nějak souviset s městem Brnem. Bude

0: Selfiečka na takových zajímavých místech a to bude vaším úkolem spočítat kompletně celé dohromady, tedy jak bude trvat ta jízda i s těmi krátkými přestávkami, zastávkami, mezičasy a plněním těch úkolů. Jaké úkoly to budou, kde je bude vykonávat, to se dozvíte dneska odpoledne. No a ten nejlepší z vás, kdo to jako první tipne nejpřesněji, tak to horské kolo za 35 000 korun vyhraje.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 000 korun. Více na krokodýl.cz.
2: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V Empaláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v Empaláci nebo na www.elementstore.cz.
1: Rádio Krokodýl.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 21. května stavebniny Mlenský pořádají dny otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
5: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
6: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
7: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz

0: kmenu šetříme s krokodýlem.
1: Říkáte si, že byste dneska vyrazili někam na oběd? Kam? Kolik to stojí? Co se nabízí? Tak třeba restaurace Havana v Líšni dneska nabízí porkovou polévku s vejcem a potom máte na výběr ze tří druhů meníček. Například kuřecí prsíčka v těstíčku s vařenými bramborami a tatarskou omáčkou. A za vše dáte jenom 100 korun českých. Nechte si chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Je 7 minut po půl desáté, nevím, jak jste na tom s placením, milí krokodýlové, ale máte přesně 20 dní na to, vy, kdo bydlíte v městě Brně, respektive máte tady trvalý pobyt, a nebo úplně přesně ta formulace zní, že je to tady přechodně déle než 3 měsíce, tak máte povinnost do 31. května, tedy do 20 dní, uhradit poplatek za svoz komunálního odpadu. Je to 900, koho se ta výjimka týká, děti do 3 let a osoby starší 70. let. Pro ty je svoz odpadků zdarma. Jinak nejjednodušší zaplatit přes portál brnoid.cz, anebo klidně můžete vyrazit na Šumavskou 35 a tam osobně na pokladně magistrátu. Tak nezapomeňte, ty penále potom nejsou úplně nízké. Tak pozor na to.
2: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
3: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
2: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
3: No přece od Klimastylu z Hodonína.
4: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
5: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
8: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
9: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
10: Tak pojďme.
11: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. brunofamilypark.cz.
12: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
13: Nemáte grafiku, ale máte představu? Nemáte tiskárnu, ale chcete obrázek? Neumíte lepit, ale tu samolepku tam prostě chcete? Zkuste nás. Megapress. Od vizitky po billboard, od návrhu po realizaci. Megapress.cz. Výrobce tištěné, nejen reklamy.
14: Dobrý den, já jsem Emma a tohle je Oli.
15: Máme konečně vlastní dům.
14: Ještě to není úplně domov.
15: Ale to se spraví.
14: Uděláme pro to všechno. Úplně všechno.
16: Zářivá verbež. Hororová komedie o bydlení v Národním divadle Brno. Premiéra 15. května v Redutě.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Potkal jsem jednoho kuna diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlání, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit se o pocit.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
3: Aj.

0: Bastila Pompeji tady u nás na Radiu Krokodýl přesně 2 minuty před 11. hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Radio Krokodýl.
3: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do Brna na akci pro celou rodinu. Brněnský Adraběh. Brno běží z CTP. Zúčastnit se může každý, včetně dětí, a podpořit tak dobrou věc. Kromě sportovní části nabízí Adraběh dospělým návštěvníkům i dětem také bohatý doprovodný program a občerstvení. Brněnský Adraběh se koná tento čtvrtek od 14 hodin v parku pod Špilberkem. Registrovat se do běhu můžete už nyní na stránkách adra.cz.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. to bude Daya Insomnia. Eurythmics. A taky Olga Lounová.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Vysvětla sluníčko, jestli říkáte, a to je jako všechno z toho deště? Ne, ještě má odpoledne a taky v noci pršet, snad i trochu víc. Díval jsem se na meteostanici, co máme doma, tak u nás na sever od Brna napršelo zatím 2,3 mm. To je jako nic moc, ale aspoň něco. Odpolední teploty by měly být 22 maximálně, anebo když bude déle svítit sluníčko, tak až 24 stupňů.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Také letos si mohou lidé nechat zdarma vyšetřit pigmentová znaménka ve speciálním stanu. V Brně to dnes umožní preventivní akce Spolu proti melanomu. Během loňského ročníku lékaři po celém Česku zkontrolovali přes 6 tisíc lidí. Podezřelé změny na kůži odhalili u 479 z nich. V Brně je stan proti melanomu do 18 hodin na Dominikánském náměstí. Podle volebního modelu na základě průzkumu společnosti Kantar by volby aktuálně vyhrálo s přehledem ANO se ziskem 32%. O polovinu procentních bodů méně by získalo hnutí STAN, následované o půl procentního bodu slabší ODS. Celkem by se do parlamentu dostalo 6 politických stran. Čínské ministerstvo zahraničí dnes potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne tento týden ve středu a potrvá do pátku. Půjde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017. Fotbalisté Arsenálu po výhře 1-0 na hřišti West Hamu vedou anglickou ligu o 5 bodů před Manchesterem City, který má zápas k dobru. Arsenál po úterním postupu do finále Ligy mistrů přes Atletico Madrid udělal důležitý krok v cestě za titulem, od kterého ho dělí 2 vyhrané zápasy.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme zkontrolovat silnice, začíná Kuba.
7: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně v Bauerově ulici ve směru do centra bourala 2 osobní auta, zatím se tam ale kolony netvoří. V centru města bázne doprava na nádražní a ulici. Přes kilometr dlouhá kolona se táhne na silnici 50 v Půčovicích kvůli zúžení mezi Uherským Hradištěm a Brnem. A na dálnici D1 vázne provoz mezi kilometry 210 a 196 u Brna z Vyškova. Pro rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koktejl Šár.
0: Kubo, děkujeme. Pojďme se také podívat nikoli do linky řidičů, ale do naší krokodýlí aplikace. Co nám tam přistalo za informaci?
8: Ahoj, Kuba z Brna. Prosím tě, na Halasově náměstí demontovali dělníci semafory, takže pozor na přednostní výzvy, včetně přejezdu pro tramvaje. Díky.
0: My děkujeme, Kubo. Ano, Halasovo náměstí, pozor, nejsou tam semafory.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Jsou 3 minuty po 11. hodině a pokud ještě nemáte program na poslední květnový víkend, tak ho možná za chvilku mít budete. Mám totiž tady pro vás 2 vstupenky na Elimon Fresh Festival, který se bude konat ve Slavkově, a k těm vstupenkám se dostanete tak, když uhodnete, kam dneska zamíří krokodýl cestovatel. Přeju vám hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Chlápek stojí na břehu rybníka, na krku provaz a na něm obrovský kámen. Už se připravuje ke skoku, když k němu přijde policista a povídá: člověče, stojte, co blázníte? Co vás to napadlo? Když tam skočíte, budu muset skočit pro vás. Než vás vytáhnu, tak se oba promočíme a v téhle zimě dostaneme oba zápal plic. Tak neblázněte, jděte domů a oběste se tam.

0: cestovatel.
1: Jak jsem slíbil, tak také činím. Krokodil cestovatel dneska vyráží. Kam? To, když prozradíte, tak vyhrajete dvě vstupenky na Elimon Fresh Festival, který se bude konat v zámecké zahradě ve Slavkově u Brna 30. a 31. května. Tak, kam to vyrážíme? Máme pro vás tip na parádní výhled na Brno z jedné čtvrti. Název té čtvrti hádáme. Tahle čtvrť, někdy se označuje i jako Kolonie, se nachází ve vytěženém štěrkovém kamenolomu na pravém břehu řeky Svratky u vrcholu Červeného kopce. Tu kolonii tvoří zhruba 130 historických malých domků, které se i přes různé dostavby zanechaly svůj prvotní vzhled a z období svého vzniku za první republiky. Ta čtvrť vznikla v opuštěném lomu ve 20. a 30. letech toho minulého století. Víte, jak se ta čtvrť jmenuje? Někdo ano, někdo nám volá na 600 303 103. Radio Krokodýl, dobrý den. Děkuju, nashledanou, to není správná odpověď. Ještě můžu říct, že nejdřív tam bydleli chudí dělníci, pracující v brněnských cihelnách, a postupně v místě od 60. let bydleli studenti, poté umělci a také bohémové. Radio Krokodýl, dobrý den.
2: Zdravím, tu je Dáša z Vyškova. Není to Kamenka čtvrť?
1: Dášo z Vyškova, je to Kamenka čtvrť nebo Kamenná kolonie. Byla jste se tam podívat? Od tamtud?
2: Ano, byli jsme tam, je to tam pěkně, opravdu.
1: Jo, no a vy to z Vyškova nemáte zas tak daleko do Slavkova na ten Elimon Fresh Festival.
2: No, právě, no.
1: Tak si nechte chutnat, je to vaše, gratuluju vám, nezavěšujte, mějte se hezky.
2: Naschranou. Jo, děkuju, na
0: Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
0: Radio Krokodýl. S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou, vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
3: Chcete mít servis pro svou sekačku, traktor či pilu dříve, než ji budete potřebovat na zahradě? O vaše stroje se vám postará právě teď profesionální tým GardenTech.cz. Buďte rychlejší než počasí a přijďte hned. GardenTech.cz, Brno, Černovice.
4: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili receptury. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12ka z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12ku a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12ky. Starobrno Štatl. Z výhradně českých chmelů.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Haló, jsme tu všichni.
10: Já nic nevidím.
9: Nemůžeme rozsvítit?
10: Je to tajný.
9: Takže,
10: pohraj jste.
9: Heneš, long story short, tady.
10: Brňák, Dian, jsem tu.
9: Hora, Yamaya, taky.
10: Dobrý.
9: Jdeme.
10: Jedu.
9: Hořák, zapínám, krájím.
10: Šlehám,
9: cedím.
10: Strouhám,
9: flambuju.
10: Hasím.
9: Slejvám.
10: Utírám.
9: Solím.
10: Pepřím.
9: Servíruju.
10: To bude legendární hostina.
9: Elimon Fresh Festival.
10: Slavkově u Brna 30. až 31. května.
0: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Zdraví krokodýl. 3 minuty po půl 12. Otázka na zástupce zdravotnického zařízení Viara Salve, pana inženýra Ladislava Urbanovského. Co vlastně odhalí vyšetření na přístroji IMEDIS Expert? Pane Urbanovský, povězte nám.
1: Cítíte se často unavení, bez energie, nebo vás trápí dlouhodobé potíže, které se nedaří vysvětlit? Možná vaše tělo vysílá signály, kterým zatím nikdo plně nenaslouchal. Ve zdravotnickém zařízení Viara Salve v Brně nabízíme moderní diagnostiku pomocí certifikovaného biorezonančního přístroje IMEDIS Expert. Tato metoda umožňuje nahlédnout na organismus komplexně, od funkčního stavu orgánů až po možné zátěže, které mohou ovlivňovat vaše zdraví. Individuální přístup, klidné prostředí a dostatek času pro každého klienta jsou u nás samozřejmostí. Zajímá vás, co se skutečně děje ve vašem těle? Objednejte se ještě dnes a udělejte první krok ke změně. Viara Salve Brno, vaše zdraví začíná pochopením.
0: Říká inženýr Ladislav Urbanovský ze zdravotnického zařízení Viara Salve. Děkujeme.
2: Zdravý krokodýl. Zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na rádiu Krokodýl.
3: Když tělo dlouhodobě bolí nebo dochází energie, často řešíme jen následky. Ve zdravotnickém zařízení Viara Salve v Brně hledáme příčiny potíží. Nabízíme vám moderní diagnostiku s celostními přístupy fyzioterapií a psychoterapií. Objednejte se na vstupní konzultaci do Viara Salve, Masarykova 25, Brno, www.viarasalve.cz.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je to ranec, který pro vás máme 100 000 korun a 400 korun. K tomu, jakože 100 000, 400, o tolik se hraje právě teď. Uvolněné lince 603, 103, 103. Stačí zavolat, uhodnout ten zvuk a prachy jsou vaše. Krokodýl, dobrý den.
2: Halo, halo, tady Lukáš z Brna.
1: Dobrý den, Lukáši. Jak dlouho by vám trvalo utratit 100 000, 400 korun?
2: No, tak na výšku bys to až sešlo.
1: Je to krásná částka. Co pro nás máte za tip? Správný, pokud možno.
2: Tož tedy trhnutí papíru přes pravítko.
1: Jo, vím, co myslíte, se to vohne pravítkem, jasně, aby to šlo líbo trhnout. To myslíte, že jo?
2: Ano, ano, jako...
1: Jo, chápu naprosto přesně. Jdem si to poslechnout? Ale jo, za mě proč ne? Otázka je, co říká arbitr. Je mi líto. Bohužel není to správně. Vymyslet něco jiného.
2: Nevadí.
1: Mějte se hezky, naschranou.
3: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: omáček míří na Hrad.
1: Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří Hradu Špilberg.
0: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
1: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod 100.
0: Kapacita omezena.
1: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna, záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
2: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluj Connecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluj Connecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluj Connecto. www.flujconecto.cz.
5: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
6: Ach, jo, to je hrozná práce.
7: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.žaluzie-slavik.cz.
8: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusu na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
11: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
12: Hit za hitem.

0: Juanes, La Camisa Nera na Krokodýlu 2,5 minuty před 12. hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, technickém muzeu nebo v ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
1: Rádio Krokodýl. Rytíři tasí meče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštýři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16.30.
5: Jo, ještě beton.
6: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skržovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
7: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Nevím, co si dáte k obědu, ale vím, co vám k tomu krokodýl zahraje. Bude tedy Swims, Will Smith a z těch českých Činasky Každý ráno. Každý ráno, když si vzpomenu.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A kde je ten dešť, jak slibovali? No, on přijde, nebojte se. Prošlo nám trochu dopoledne, teď teda nic, ale začne se nám zvyšovat pravděpodobnost výskytu přeháněk a bouřek. Odpoledne budou lokální, k večeru a večer budou častější a na velké části území. Občas to může být i celkem intenzivní. Odpolední teplotní maxima do 24 stupňů.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Přeji hezké pondělí.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Brněnský dopravní podnik pořídil za 60 milionů korun nový mobilní soustruh a modernizovanou myčku tramvají. Přes soustruh musí projít každá, jakmile ujede 50 tisíc kilometrů. Stroj dodá kolům správný tvar a odstraní nerovnosti na jejich povrchu. Důchodový systém by mohl podle odhadů Ministerstva práce a sociálních věcí letos skončit v přebytku okolo 20 miliard korun. Schválený rozpočet počítal s přebytkem 15,6 miliardy. V posledních letech systém skončil výrazně ve ztrátě. Ministr práce Aleš Juchelka chce první úpravy penzí projednat ve vládě do konce května. Opozice varuje, že změny mohou systém vrátit do hlubokých ztrát. Ceny ropy dnes ráno prudce vzrostly poté, co prezident Donald Trump včera označil íránskou reakci na americké návrhy na ukončení války za zcela nepřijatelnou. Barel ropy je dražší o zhruba 4 dolary. Klíčová transitní cesta přes Hormuzský průliv byla fakticky uzavřena krátce po začátku války 28. února a to vážně narušilo globální zásoby ropy a plynu. Radek Adam a Tomáš Horák vyhráli v Maďarsku turnaj světového poháru v kolové. To se českým cyklistům povedlo naposledy před 12 lety, kdy v Rakousku triumfoval Petr Skoták a Pavel Šmíd.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré poledne, jdeme na silnice, pozor, D1, kilometr 196 ze směru na Prahlu, střetlo se tam osobní auto s dodávkou, kolona bude asi narůstat, zatím má nějaké 2 kilometry. U Litostrova ve směru od Říček se srazila 2 osobní auta, s opatrností by místo nehody mělo být průjezdné. Trasa Pohořelice Mikulov před vodní nádrží Nové Mlýny se srazilo osobní auto s nákladním a blokován je jeden jízdní pruh, kolona se tam zatím netvoří. Kdybyste chtěli k tomuhle cokoliv dodat, dejte nám vědět na linku řidičů. Šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
2: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dnes pondělí 11. května slaví narozeniny například Iva Frielingová, tak trochu modelka, tak trochu zpěvačka. 44 je. Gratulujem. A pak tady máme jednoho excelentního sportovce, vše uměla desetibojaře Tomáše Dvořáka. Ten dneska slaví 54. narozeniny. Svátek slaví Svatavy, my gratulujem. A dobrou chuť.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Minulý měsíc jsem měl velké dilema. Jestli se mám rozvést a vzít si mladou 19. No a co ti v tom zabránilo? Manželka.

0: Rádia Krokodýl.
1: Michal Hruza pro EMU za námi, 9 minut před půl jednou a my teď vrážíme za dětmi a ptáme se, děti, víte, co je to taková masáž a proč na ní chodíme?
2: Kdyby nešel na masáž, tak by ho boleli záda a kdyby šel, tak by ho neboleli.
3: A toho se leží a masíruje se na kápání.
4: Na masáži se dělá, se masírujou záda, takže to znamená, že se tam musí ležet a být potichu.
5: Kdyby se nešli vymasážovat a bolely by je záda, a tak by řekli, a moje záda.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 000 korun. Moderátor Jirka Wiener vyrazí na kole ze studia Krokodýla v centru Brna do prodejny Element Store u M Paláce.
6: Po cestě ho čeká několik úkolů.
0: A ty tipuj, za jak dlouho dorazí do cíle.
6: Vyhraje první, nejpřesnější tip.
0: Více na krokodýl.cz. Poslouchej a vyhrávej.
7: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M Paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M Paláci nebo na www.elementstore.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
8: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
9: Kde jste všichni?
8: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
10: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 21. května stavebniny Mlenský pořádají dny otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
11: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
12: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
13: Izomat stavebniny.
14: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
15: Best Beleza.
14: Nádherná zahradní dlažba.
15: Best Bellissima.
14: Dvě úžasné zahradní dlažby.
15: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
14: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
16: Datart pořádá Maxi výprodej.
17: Cože? Maxi výprodej?
16: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
17: Tak to je další level.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Je dobré mít spřízněnou duši.
18: Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

0: mobil a vyhraj nové luxusní kolo.
1: To kolo není jen tak, je to horské kolo za 35 tisíc korun. Jak ho můžete vyhrát? Poslouchejte dobře, kolega Jirka Wiener vyrazí na kole přímo ze studia Rádia Krokodýl, tady na Gorkého 45, a pojede do prodejny Element Store u M Paláce. A pozor, nepojede žádný závod, pojede normálním výletnickým tempem. A malinko to zamotáme, aby to nebylo tak jednoduché, protože ho po cestě čeká několik úkolů. Bude dělat selfiečka a zastavovat se na známých místech v centru Brna. Musí se zastavit, aby fotit u Petrova, na Zelném trhu, u Krokodýla na Staré radnici, na náměstí Svobody a taky na hlavním nádraží. A nakonec dorazí až do cíle, do prodejny Element Store. A vaším úkolem je tipnout, za jak dlouho celou cestu zvládne. Své tipy pište v minutách a sekundách na e-mail studio@krokodil.cz a připište i telefon na vás a pak už jen poslouchejte Krokodýla. Vyhraje první nejpřesnější tip. Tak schválně, za jak dlouho to zvládne. Malá nápověda, slovo tip, co se týče času, se píše s měkkým i. Vám, že to moc nápověda není, ale hezky se na to dívá, když je to s tím měkkým i. Tak schválně, za jak dlouho to zajede. studio@krokodil.cz. Držíme palce.
2: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
5: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
4: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
5: Že bych se taky svezla.
4: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
6: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
7: Nemáte grafiku, ale máte představu? Nemáte tiskárnu, ale chcete obrázek? Neumíte lepit, ale tu samolepku tam prostě chcete? Zkuste nás. Megapress. Od vizitky po billboard, od návrhu po realizaci. Megapress.cz. Výrobce tištěné, nejen reklamy.
8: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupenky jsou na www.vesuv.cz.
9: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
10: Již od středy v nabídce. Jogobela 150 gramů různé druhy za 9,90 a malostranská šunka 1 kg za 179,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
11: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
12: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 tisíc korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
13: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
14: Yes! Puppet, come on!

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Oval City, Good Time a Carly Rae Jepsen na Krokodilu 5 minut před 13. hodinou. Na Krokodilu fandíme školám, které omezují mobilní telefony na školách. A tak se pojďme poslechnout, která další škola se k tomu připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Romana Lojdová, jsem ředitelkou školy ve Znojmě, základní škola mládeže. Omezené mobily ve škole máme třetím rokem. Osvědčilo se nám to, snažíme se kupovat hry pro žáky na aktivitu o přestávkách a zvýšila se i komunikace mezi žáky navzájem.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Les Good Night před 13. a po 13. na Krokodýlu. David Guetta, Alfa Vila, VMX, Forever Young. Dáme také Queeny. A také třeba Krištofa. Půl minuty a bude jedna hodina.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Vůbec to nevypadá, že by snad ještě mělo pršet, ale ano, blíží se to někde víc, někde míň. A během odpoledne, večera a hlavně noci by mělo snad spadnout trochu víc srážek, než právě do této chvíle. Co se týče odpoledních teplot, tak ty by měly být maximálně do nějakých 24 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu. Přihlásit se mohou mladí lidé ve věku od 12 do 18 let. Tým bude mít zhruba 30 členů a scházet se bude 4x ročně. Zájemci se mohou hlásit do 18. května. První setkání bude 22. června. Zhruba 42% dětí v Česku ve věku 6 měsíců až 5 let tráví u mobilu nebo tabletu ve všední den více než hodinu a 18% přes 2 hodiny denně. Více než hodinu denně věnuje mobilu či tabletu 82% předškoláků. Vyplývá to z letošního průzkumu agentury STEM mezi více než 1000 rodiči. Francie hlásí první pozitivní test na hantavirus u pasažérky evakuované z výletní lodi, na které nákaza propukla. U ženy se během cesty do Francie projevily příznaky a její zdravotní stav se zhoršil. Následný test na hantavirus vyšel pozitivní. Nákaza byla potvrzena také u jednoho Američana. Fotbalisté Barcelony získali 29. titul mistra španělské ligy. Po výhře 2-0 v El Clasico nad Realem Madrid mají 3 kola před koncem v čele tabulky nedostižný náskok 14 bodů právě před svým největším rivalem.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré odpoledne, jdeme zkontrolovat silnice. Pozorujte u Litostrova, ve směru od Říček se srazila 2 osobní auta, místo by snad mělo být průjezdné. Ještě se také řeší nehoda na 52, trasa Pohořelice Mikulov, před nádrží Nové Mlýny, kde se srazilo osobní auto s nákladním. Jinak myslel jsem si, že dnešní ranní a dopolední špička bude výrazně horší než jiné dny po těch 3 dnech volna, ale nakonec to není zas až tak úplně zásadní. Pozor taky ještě v Bošovicích v ulici Školní. Tam se řeší požár domu, na místě samozřejmě složky integrovaného záchranného systému, takže tam to zpoždění bude asi trochu větší. Kdyby něco, dejte vědět buď na linku řidičů, anebo přímo do naší aplikace.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 13. hodině, už jsme to dneska udělali, ale musíme to zopakovat. Svata vám, gratulujeme. Děvčata, líbáme na obě dvě líce. Tak hezké odpoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pane vrchní, v té želví polevce není ani kus želvího masa. No jasně. A v maďarském guláši taky neplave žádnej Maďar.

0: Po víkendu po Majálesu roztančený krokodýl i při pondělku takhle po obídku. Díky klasice od Aby. Dobré odpoledne a taky dobrý celý týden s krokodýlem přeje Petr Holík. V pátek mimochodem na Majálesu se nás potkali 10 000, bylo to tak k 50. Tak ať vám vzpomínky na koncerty Jirky Korna, Činasek, Bena Kristová, Štajna, Kalina vydrží minimálně rok. Do dalšího Majálesu. A klidně pište do zpráv naší apky Krokodýl, jak jste si to užili. Nová aplikace ke stažení na www.krokodil.cz a můžete tady nechávat zprávy textové, hlasové i postřehy z dopravy. No a do auta vám posílám další pecku. Teď je 13.20, připravená je Shakira. Vaka Vaka z Krokodýla. Dobré odpoledne.
1: Krokodýlí zvuky, pravdý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
2: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
3: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Chcete mít servis pro svou sekačku, traktor či pilu dříve, než ji budete potřebovat na zahradě? O vaše stroje se vám postará právě teď profesionální tým Gardentech.cz. Buďte rychlejší než počasí a přijďte hned. Gardentech.cz, Brno, Černovice.
5: Rytíři tasíme

0: hráče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštýři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16.30.
1: Dobrý den, já jsem Emma a tohle je Oli.
2: Máme konečně vlastní dům.
1: Ještě to není úplně domov.
2: Ale to se spraví.
1: Uděláme pro to všechno. Úplně všechno.
3: Zářivá verbež. Hororová komedie o bydlení v Národním divadle Brno. Premiéra 15. května v Redutě.
0: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
10: Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

MC Erik Barbara, Hvězdy padaly a půl druhá, jedna minuta, jednu hvězdu do Kuřimi. Zdravíme, a to Petra Krejčího do Auto Petr, protože v Auto Petr se prostě poslouchá a ladí krokodýl. Tak Peťo, rád jsem tě potkal včera odpoledne, moc děkuju za pomoc, a tady pro tebe Naughty Boy, další pecka s krokodýlem. Lala.

0: Brněnská muzejní noc s rádiem Krokodýl.
1: George Harrison dohrál na Krokodýlu a brněnská muzejní noc se chystá, krokodýláci, a už to bude tuto sobotu. Čeká vás opět s rádiem Krokodýl. Jsme hrdý mediální partner. Od 18. hodiny v sobotu do půlnoci se otevírají muzea, galerie po Brně. Budete si je moci projít v noci, bude jich řada. A my se teď zeptáme ředitele Muzea města Brna Zbyňka Šolce, co se u nich chystá nejen na Špilberku. Dobrý den.
2: Muzeum města Brna v rámci muzejní noci otevře nejenom hra Špilberk, kde otevřeme nové expozice, jako třeba multimediální prezentace kaple křížů nebo speciálně barokní lékárnu, ale především, co chceme návštěvníku nabídnout, tak je muzeum po tmě. Znamená trochu jiný zážitek, trochu muzeum a sbírky zažít jinak.
1: Říká Zbyněk Šolc, ředitel Muzea města Brna, tak se těšte. Už tuto sobotu brněnská muzejní noc s rádiem Krokodýl od 18. hodiny do půlnoci.
0: Brněnská muzejní noc s rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jo, ještě beton.
5: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech, u ztraceného bednění odbočte vlevo, na skružovém objezdu použijte první výjezd, směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
6: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
7: Stárko, pojď si zatancovat, pod zelený.
8: A tož si ty hloupý, v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
7: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
8: No přece od Klimastylu z Hodonína.
9: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
10: Haló, jsme tu všichni.
11: Já nic nevidím.
10: Nemůžeme rozsvítit?
11: Je to tajný.
10: Takže,
11: pohraj jste.
10: Heneš, long story short, tady.
11: Brňák, Dian, jsem tu.
12: Hora, Yamaha. Taky.
10: Dobrý.
11: Jdeme.
12: Jedu.
11: Hořák. Zapínám. Krájím.
10: Šlehám.
11: Cedím.
10: Strouhám.
11: Flambuju.
10: Hasím.
11: Slejvám.
10: Utírám.
11: Solím.
10: Pepřím.
11: Servíruju.
10: To bude legendární hostina.
13: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
14: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, které pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
15: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz.
16: Neboj se zazářit a staň se muzikálovou hvězdou. Městské divadlo Brno vypisuje konkurs pro děti do muzikálové školy. Pojďte s námi objevit kouzelný svět muzikálového divadla s našimi předními umělci Ivanou Vaňkovou, Petrem Gazdíkem, Světlanou Jarontovou, Robertem Míchou, Kristinou Danihelovou a dalšími. Konkurs se koná 14. a 15. června. Podrobné informace na www.mdb.cz nebo na Facebooku Městského divadla Brno. Těšíme se na vás.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: okolí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 100 000 korun.
1: I'd been married long time ago.

0: Cítíme se jako v nebi krokodýláci. Fajn muzika z krokodýla Fiction Factory. Petra má zprávy. Pardon, si musím odkašlat. Nezlob se, za minutu ani ne, už jsou dvě. O čem to bude?
1: Hezké odpoledne, na České vznikne nové malé náměstí. Víc o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Dramatizaci humorného románu o smrti Až na ten konec dobrý nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Balet Žizel uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. A představení Čtyři dohody nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Mračí se jak svině, bude asi pršet, takže do deště i pro pingpongáře a Velenku na Morendu další muzika. A tahle bude plná slunce, protože to jsou laid back sunshine reggae. Dáme si ping. A bude Lucie šťastný chlap. Jedem s krokodýlem, 2 hodiny a půl minuty přesně, dobré odpoledne.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jo, krokodýláci, je tam docela dobře, pokud nezačne ovšem pršet, tak tomu se asi docela schyluje. Neodvratně, aktuálně v Brně 19, ve Žďáře máme 18 stupňů Celsia, tam je docela ale jako ještě pohodově, nicméně taky se tam mračí krokodýly, tak uvidíme, ta voda je skutečně potřeba. No a úterý před námi, které bude zatažené, ovšem začínají nám ledoví muži, zítra máme pankráce a odpolední maximální teplota na Moravě bude kolem 13, na Vysočině kolem 11 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na České vznikne za 2 roky nové malé náměstí, na kterém bude umístěné umělecké dílo s vodním prvkem. Fungovat má také jako pítko. O jeho podobě rozhodne podle magistrátu dvoufázová soutěž. Nový prostor před domem Konvalérie má vyjít na 9,5 milionu korun.
3: Rádio Krokodýl. Vyškovsko.
1: Oprava saun v akvaparku ve Vyškově se protáhne. Původní termín otevření byl konec dubna. Nově je v plánu v polovině letních prázdnin. Oprava bude také dražší. Původně měla vyjít na 16,9 milionu korun. Nově na zhruba 20,5 milionu. Důvodem posunu termínu a navýšení ceny je především nefunkční střešní plášť. Španělská policie zadržela sexuálního násilníka, který si změnil pohlaví na ženské, aby utekl spravedlnosti. Strážníci ho dopadli poté, co uprchl před soudním přelíčením a zbavil se sledovacího zařízení, které musel nosit kvůli ochraně obětí. Ještě jako muž se vydával za úředníka, zapaloval auta i domy a manipuloval se ženami, aby pro něj páchali trestné činy. V nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Švýcarsku nechybí kapitán mužstva z posledních let Roman Červenka. Ve výběru hlavního kouče Radima Rulíka je také jeho spoluhráč týmu extraligových šampionů Pardubic Lukáš Sedlák a další útočník Matěj Blíml z Bostonu. Chybí naopak David Pastrňák, který už dříve uvedl, že svou účast na šampionátu nevidí jako reálnou.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl zdraví na silnice, víme, jak to jede s Lenkou.
7: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony kamionů mezi 218. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levé pruhu rychleji. Na D2 z Bratislavy do Brna pojedete pomalu od 3. kilometru. A kolona je na silnici 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice v Modřicích. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštuková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásné pondělní odpoledne, ať ho máte zatím ještě jenom zamračené, anebo už i deštivé. Tady je Krokodýl, Petr Holík zdraví Moravu Vysočinu, k Břeclavi, Hodonínu a i do Kuřimi, Petra Krejčího, díky za včerejší odpoledne, Petr. Nezapomenutelné, díky. A posíláme Mika Happy Ending s tím, že máme novou soutěž o horské kolo za 35 a za zvuky do ruky dokonce přes 100 000 korun. Takže to jsou dobré důvody, proč držet Krokodýla.
1: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: A co byste mi poradil dobrého, pane vrchní? Protější restauraci.

0: Krokodýl Radio pro všechny, DJ Bobo, Everybody se tak docela hodí a zdravíme na Vysočinu Žďár, kde pravda hřmí, ale ještě se tam vůbec žádná voda nespustila, zatímco u nás to máme právě aktuálně docela čerstvě za sebou.
1: Poslouchej Radio Krokodýl a vyhraj nové luxusní kolo.
0: Jo, je to pěkná bouřka, do toho docela hezký kroupy, krokodýláci, tak doufám, že vám to nespůsobí žádné patálie. Zavírat okna, schovat prádlo, hospodyňky a pojďte si vyhrát nádherné nové horské kolo za 35 tisíc korun. Náš kolega, moderátor Jirka Wiener vyrazí na kole přímo ze studia Krokodýla v centru Brna a pojede do prodejny Element Store u M-paláce. A bacha, nejede žádný závod, Jirka pojede prostě klasické výletnické jeho tempo. Ale nebude to jenom tak, po cestě ho čeká několik úkolů. Bude dělat selfiečka, zastavovat na známých místech v centru Brna a vyfotit se musí u Petrova, na Zelném trhu, u Krokodýla na Staré radnici, na Svoboďáku, na Hlavním nádraží a nakonec dorazí až do cíle, do prodejny Element Store. A vaším úkolem je tipovat, za jak dlouhou dobu tuhletu trasu se selfiečkováním Jirka zvládne. Své tipy pište v minutách, sekundách na e-mail studio@krokodil.cz, připište i telefon na vás a pak už jenom poslouchejte Rádio Krokodýl. Jo, a máte možnost poslat jenom jeden tip krokodýly, jo? Vyhraje první nejpřesnější a to za jak dlouho to Jiří zvládne.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 tisíc korun. Více na krokodýl.cz.
2: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M-paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M-paláci nebo na www.elementstore.cz.
1: Zdravý krokodýl. Zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na Rádiu Krokodýl.
3: Když tělo dlouhodobě bolí nebo dochází energie, často řešíme jen následky. Ve zdravotnickém zařízení Viara Salve v Brně hledáme příčiny potíží. Nabízíme vám moderní diagnostiku s celostními přístupy, fyzioterapií a psychoterapií. Objednejte se na vstupní konzultaci do Viara Salve, Masarykova 25, Brno, www.viarasalve.cz.
1: Rádio Krokodýl, Petr Holík.
4: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
5: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
6: Královna omáček míří na Hrad.
7: Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří Hradu Špilberg.
6: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
7: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod 100.
6: Kapacita omezena.
7: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna, záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Je dobré mít se kam vracet.
12: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Feel It Still z Krokodýla právě teď hlavně do mokré, protože nás tam poslouchají holky v obchůdku CBA a od kolegyňky Lucky to máte holky pro radost, jenom tak, ať máte pěkný den, hlavně úsměv ve tváři. Tak, doufám, že to tak bude nejenom v mokré, i když vám zrovna zapršelo a popadaly nějaký kroupy, aspoň tady jich spadlo docela hapo ve štatlu, ale už je to zase pryč, zase jsme tady bez deště, no a máme pro vás 100 000 a 450 korun k tomu. Toto, kdo vyhraje, tak bude šťastný. Šťastný chlap. Pustíme si to od Lucie. Máme to horské kolo za 35 tisíc, takže máme stále co nabídnout. Prachy za zvuky do ruky krokodýláci pro plnoleté a zní takto zvuk krokodýla. Takže starší 18 let a souhlasící s výherním řádem se teď můžou dovolat a vyhrát. 100 000 450 korun od krokodýla. Kde je připravený šťastný chlap? Číslo do studia Krokodýla je pořád stejný, takže voláte 603 103 103, pokud máte nabitou baterku a máte i signál a máte šanci právě teď. Linka volná v tuhle chvilku.

0: Tady je Krokodýl Lucie, šťastný chlap David Koller, zdravíme směr Mikulov dolů na jich. Mimochodem, my máme 50 a k tomu ještě 100 000 a 400, takže to je docela slušná částka na soutěž.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: A někdo se nám dovolal, Petr, dobré odpoledne, haló. Haló.
2: No, dobrý, ahoj, tady Petra.
0: Dobrý den, Petro, zdravíme, odkud nám voláte, kde vás máme?
2: Brno Lesná.
0: Brno Lesná, doma jste.
2: Ano.
0: 18 vám bylo.
2: Ano.
0: A souhlas nám dáte, Péťo.
2: Ano, to víte, že jo.
0: Děkujem na Lesnou. Taky vám tam sprchlo, Peti?
2: No, docela hodně.
0: Docela dost, že už je to pryč, takže přátelé, jo. Vám všem pěkné odpoledne, nejlépe nepromokavé a Péťa v té zavlažené, konečně trošičku zavlažené Lesné, to bylo potřeba. Zkusí vyhrát 100 a půl tisíce k tomu bez 50 korun, je to za rozpoznání tohoto zvuku. Co si tak myslíte tam nahoře na Lesné, Péťo, že se u toho děje?
2: No já si myslím, že je to vlastně ukončení gramofonové desky a zbedání vlastně jehlí vlastně od desky. Takže skončí deska, tak to prostě jako
0: rozumím,
2: jehla zde nahoru.
0: Rozumím. Měli jste gramofon tím pádem, to je jasný.
2: Ano.
0: Co jste si nejradši pouštěla za desky na gramofonu?
2: No tak já country hudbu, lidové písničky. Vlastně cokoliv, no, co bylo na nálada.
0: Dobře, tak arbitr se naculuje. Co to znamená? Ukončení desky, zvedání jehly nahoru za 100 000, 450 soutěže Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Spadne nebo ne? Tak prej dneska zvednem zase bank.
2: No.
0: Děkuju tak za gramofon, Peti, mějte se moc pěkně, hezký, taky úspěšný týden, na Lesnou, na shledanou.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj. Rádio Krokodýl, Petr Holík. Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluiconecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluiconecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluiconecto. www.fluiconecto.cz. Nemáte grafiku, ale máte představu? Nemáte tiskárnu, ale chcete obrázek? Neumíte lepit, ale tu samolepku tam prostě chcete? Zkuste nás. Megapress. Od vizitky po billboard, od návrhu po realizaci. Megapress.cz. Výrobce tištěné, nejen reklamy.
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
4: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
5: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
6: Tak pojďme.
7: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. brunofamilypark.cz.
8: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbc.globalservices.cz.
6: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Tohle je Overdrive a Krokodýl. Příjemné pondělí s deštěm nebo po dešti. Svatý Petr, ten má dneska zjevně na menu kroupovou polévku a ve štatlu těch krup spadlo fakt požehnaně. Peťa píše ze Žďáru, že teď začala bouřka i u nich na Vysočině. Pěkně to padá. Zatímco Brno má po, ale ta teplota prostě už spadla. Jsme na 17,5 stupni. Šepkovice zase svítí sluníčko, je tam hezky skoro 20 stupňů. Ve Žďáře tam jsme na 18 stále. No a zprávy máme o čem, Petro, vítej.
1: Hezké odpoledne, krásu antických soch mohou v Brně poznávat i nevidomí, víc o tom řekneme za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, technickém muzeu nebo v ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: 15. právě odbyla krokodýláci, bude Britney. Dáme Justina Rose a Paté. Budou Reddy Kirken. A hodím vám tam Queeny.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Příjemná závlaha právě dneska odpoledne tady na jihu Moravy, teď už i na Vysočině, krokodýláci. No a těšíme se co úterý, protože bude zatažené s prvním ledovým mužem, zítra s pankrácem. Odpolední maxima budou díky tomu jenom 13 na Moravě a s lehkým deštěm 11 stupňů na Vysočině.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Krásu antických soch mohou v Brně poznávat i nevidomí a slabozrací. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity pro ně připravila zmenšeniny, které si mohou ohmatat, a popisky v Brailově písmu. Komentované procházky areálem v ulici Arne Nováka se poprvé uskuteční v sobotu při Brněnské muzejní noci, později pak po individuální domluvě. Bývalý velvyslanec České republiky při Severoatlantické alianci Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Návrh na vytvoření pozice i jeho jmenování dnes schválila vláda. Landovský bude působit na ministerstvu obrany.
3: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Hodonínská nemocnice bude mít nový urgentní příjem za 155 milionů korun. Pacientům přinese rychlejší diagnostiku i lepší návaznost péče. Zlepší také pracovní podmínky zdravotníků a připravenost nemocnice na řešení akutních stavů i mimořádných situací. Stavba by měla být hotová v říjnu příštího roku. 13. tenistka světového žebříčku Linda Nosková do čtvrtfinále antukového turnaje v Římě nepostoupila. S Rumunkou Kristeovou dnes prohrála 2-6 a 4-6. Utkání proti nasazené 26 ztratila za hodinu a 22 minut.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pondělní odpolední doprava je ve špičce a znamená strahy, Lenko.
6: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony kamionů mezi 220 a 196 km. Osobní auta jdou v levém pruhu rychleji. Plná je i souběžná silnice 430 před Rohlenkou. Podobná situace je na D2 z Bratislavy do Brna od 11. kilometru. Kolona je na silnici 43 z Brna do před Lipůvkou. V Brně v Banskobystrické ulici blokuje provoz nehoda osobního auta s tramvají a ucpaná silnice 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice v Modřicích. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Hezké pondělní odpoledne na vlně Krokodýla, kde se můžeme rozdat. Za zvuky dáváme přes 100 000 korun. Nabízíme nové hrozké kolo za 35 000 korun. A tuto hodinu se podíváme taky, kde nejlépe, nejlevněji natankujete do auta benzín nebo naftu. Tady je Petr, posíláme Safri Duo.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden, dva.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pane vrchní, rozčiluje se host. To pivo je kalné a ještě v něm plave moucha. Nesmysl. Jak by mohlo být kalný, když v něm vidíte tu mouchu?

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na Moravu Vysočinu stále hity z Krokodýla a pozdrav všem, kteří jste si nenechali ujít víkendové akce. Ať šlo o fantastický majáles na výstavišti, anebo závod Histocup na Kreditas autodromu v Brně. Mimochodem tam jsem vzal všechny tři naše kluky na okruh. Moc jsme si to užili. Mezi formulema, bavorákama, korvetama, spousta Mini Cooperů, Porscháků a hlavně fanoušků rychlých strojů z Česka, Rakouska, Německa. Atmosféra tam byla fantastická, takže pozdrav i pochvala na autodrom z Krokodýla. Krásná akce, těšíme se na další závody rychlých strojů nebo rychlých motorek. No a taky na další muziku. Mimochodem nás poslouchá Mokrá, holky v obchůdku, CBAčko, doufám potěšené, Lucka zdraví a posílá Capital Cities, Safe and Sound. Kdybyste mimochodem chtěli taky někoho pozdravit, případně zavzpomínat na majáles, na Histocup, klidně posílejte zprávy přes naši novou aplikaci, kterou si můžete stáhnout zdarma na www.krokodil.cz. Mimochodem každé 103. stažení vyhrává, což vám potvrdí i Bikeros Michael z Líšně, kam posíláme taky další písničku. Pěkné pondělí všem!
1: Krokodýlí zvuky, pravý do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: Pusťte slunce do svého domova.
3: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
2: A pozor, akce.
3: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
5: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
4: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
5: Že bych se taky svezl.

0: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
1: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
9: Je dobré mít se komu svěřit.
10: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýl, stále hit je přesně půl čtvrté. Králové královny Ava Max a...
1: Bydlení s krokodýlem.
0: A když jste u bydlení, tak tady je rozhodně jeden z králů v realitách Real Spektrum. Tahle ta kancelář nám právě teď odpovídá na aktuální otázky ohledně realitního trhu na Brněnsku. Máme tady pana Petra Brožu, oblastního ředitele Real Spektra. Pane Brožo, co by rozhodně nemělo chybět v nájemní smlouvě?
2: Vedle přesně stanovené ceny nájmu a termínu plateb by ve smlouvě rozhodně neměl chybět detailní předávací protokol. Ideálně sestaví měřidel a fotodokumentaci vybavení. Smlouva by měla jasně popisovat způsob vyúčtování energii i délku a podmínky výpovědní lhůty. Kvalitní smlouva není o tom, kdo má navrh, ale o tom, aby obě strany přesně věděly, jaká jsou pravidla a co nastane, když se jedna z nich rozhodne odejít. V Real Spektru tyto věci za klienty standardně řešíme a nastavujeme je velmi pečlivě.
0: Odpovídá o nutnostech náležitostí nájemní smlouvy oblastní ředitel Real Spektra pan Petr Broža.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Bydlení s krokodýlem. Každý všední den po 15. hodině rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem. Rádio Krokodýl. Petr Holík.

0: Šetříme s krokodýlem.
1: Dohrála Pink, bude 3:45 za 5 minut krokodýláci a jestli na vás bliká hladové oranžové oko a jste blízko Bločiny, pokud jezdíte na Benel, tak tam určitě zavítejte na Zerogas, protože na Zerogasu v Bločině dneska naturál, takřka bezkonkurenčně nejlevněji. 40,50 je tam cena za 1 litr benzínu. Nafta pro změnu ve Slavkově za 39,90 a přesně tolik se dá natankovat u Jolly Shopper. Jolly Shopper Slavkov, nafta 39,90, Zerogas Bločina, naturál 40,50. No a pak už to chce lehkou nohu na plynu a žádné zbytečné výjezdy. Šťastnou cestu.
0: Šetříme s krokodýlem. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: Dobrý den, já jsem Emma a tohle je Oli.
3: Máme konečně vlastní dům.
2: Ještě to není úplně domov.
3: Ale to se spraví.
2: Uděláme pro to všechno. Úplně všechno.
4: Zářivá verbež. Hororová komedie o bydlení v Národním divadle Brno. Premiéra 15. května v Redutě.
5: Rytíři tasí meče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštýři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16.30.
6: Chcete mít servis pro svou sekačku, traktor či pilu dříve, než ji budete potřebovat na zahradě? O vaše stroje se vám postará právě teď profesionální tým Gardentech.cz. Buďte rychlejší než počasí a přijďte hned. Gardentech.cz, Brno, Černovice.
7: Izomat stavebniny.
8: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
9: Cemix fasáda.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
10: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
11: Hit za hitem.

0: Pohodu při pondělí, hraje vám Krokodýl, ať jsou krohy třeba hlavně na vodě, na kaluži. Petra má zprávy, za 3 minuty budou 4.
1: Hezké odpoledne, bavorský premiér Markus Söder potvrdil, že příští týden navštíví v Brně sjezd sudetských Němců, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Zveme vás do Brna na akci pro celou rodinu. Brněnský Adraběh. Brno běží z CPP. Zúčastnit se může každý, včetně dětí, a podpořit tak dobrou věc. Kromě sportovní části nabízí Adraběh dospělým návštěvníkům i dětem také bohatý doprovodný program a občerstvení. Brněnský Adraběh se koná tento čtvrtek od 14 hodin v parku pod Špilberkem. Registrovat se do běhu můžete už nyní na stránkách adra.cz.
3: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Haló, jsme tu všichni.
8: Já nic nevidím.
7: Nemůžeme rozsvítit?
8: Je to tajný.
7: Takže, pohraj jste.
8: Heneš, long story short, tady.
7: Brňák, Dian, jsem tu.
8: Hora,
7: Jamaja. Taky.
8: Dobrý.
7: Jdeme.
8: Jedu.
7: Hořák.
8: Zapínám.
7: Krájím.
8: Šlehám.
7: Sedím.
8: Strouhám.
7: Flambuju.
8: Hasím.
7: Slejvám.
8: Utírám.
7: Solím.
8: Pepřím.
7: Servíruju.
8: To bude legendární hostina.
7: Elimon Fresh Festival.
8: Slavkově u Brna 30. až 31. května.
3: Rádio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Minuta zbývá do hodiny 16. Krokodýláci a bude Gloria Gaynor. Jak jste na tom s kafem? Už jste dneska měli, pokud ne, pošlu vám espresso a macchiato zároveň. Dáme si nafrněnou. A bude Huntrix Golden.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak, Štatli je zpátky na 20 stupních Celzia. Šepkovice 19, Vežďáře tam, protože pršelo, tak jsme spadli na 16. A úterý zítra zatažené, pankrácové, takže ledové, odpoledne maxima na Moravě 13, s lehkým deštěm na Vysočině 11 stupňů, jsou právě 4.
10: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Bavorský premiér Markus Söder navštíví navzdory vyhrocené debatě v Česku příští týden sjezd sudetských Němců v Brně. Odtud pak zamíří do Prahy za českým prezidentem Petrem Pavlem, který ho pozval na Pražský hrad. Sjezd se v Brně uskuteční od 22. do 25. května. Bude poprvé v Česku, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Řidiče, který ujížděl před policií a způsobil přitom nehodu, ublížení na zdraví nebo větší škodu, budou soudy moci potrestat až 3 lety vězení. Počítá s tím novela trestního zákoníku, kterou předložil ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Policisté podle něj v loňském roce pronásledovali přes 500 řidičů, kteří neuposlechli výzvy k zastavení a zběsilou jízdou ohrožovali ostatní lidi. Ve Slovinsku od začátku roku přibylo pacientů s malárií. Ve většině případů šlo o lidi, kteří se vrátili ze subtropických a tropických oblastí. Země teď hlásí i první oběť. Pacient podle úřadů cestoval po Africe. Spenglerův pohár v Davosu se letos uskuteční bez českého týmu. Pořadatelé nejstaršího hokejového turnaje na světě dnes zveřejnili posledního účastníka, kterým se stal finský Ilves Tampere. Po 11 letech se tak v odehraném ročníku turnaje nepředstaví extraligový zástupce. Loni hrála Spenglerův pohár Sparta. Naposledy chyběl tým z Česka v roce 2015.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl zdraví na silnice do husté odpolední dopravy, znamená Strahy. Lenko.
11: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony kamionů mezi 226. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Plná je i souběžná silnice 430 před Rohlenkou. Podobná situace je na D2 z Bratislavy do Brna od 11. kilometru. Kolona je na silnici 43 z Brna do Svita s Cedlipůvkou. Popojíždět budete na silnici 50 z Brna do Bučvic před Svankovem. Ucpané silnice 152 s D2 hlavním tahem na Pohořelice v Modřicích. Do Rádio Krokodýl z Global Assistant Senka Roštková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Hezké pondělí s krokodýlem, ať jedete po práci s dětma do kytary, na tenis, do šermu, na golf nebo třeba tanečky, atletiku. No hlavně nebýt hladový děcka, proto taky hantec dneska takhle. Žádný zdarec?
1: Zdar jak svíňa z krok sníkalo z cí. Gomity, co to znamená natlačit do štrýcly?
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

随时。

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Paní Nováková k manželovi. Pepo, to bych ráda věděla. Kde jsi včera celou noc chlastal? No, budeš se divit, ale já bych to taky rád věděl.

0: Krokodýl, stále hete, 4:45, pryč, jdem na Hantec.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Nafrněné, upracované, dobře vyspané, všecky zdraví Krokodýl, Bára Poláková a na ní naváže Žanek Hlaváček, zdar jak svíňa.
2: Zdar jak svíňa z kroksníkalostcí. Gomity, co to znamená natlačit do štricly?
0: To znamená konečně se najest, ne? A ve štatlu se docela chytli všichni v podstatě.
3: Jídlo.
4: Něco sníst?
5: Něco sníst?
6: Najest se.
0: Jasně, takže pokud si teď dáváte pozdní oběd, tak dobro, chuť Krokodýly a Žanku chválíme, ne?
2: Natlačit do štricle znamená něco sníst. Přeju vám, ať dneska něco špícovýho natlačíte do štricle a máte tak bytelný den.
0: Jak říkáš, dobro, chuť Krokodýly je 16:20 přesně.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Bydlení s Krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s Krokodýlem.
7: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
8: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 21. května stavebniny Mlenský pořádají dny otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
9: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
10: Pojedeme do Brna do Bruno Family Parku. Venkovní část plná zábavy je otevřena.
11: Tak pojďme.
12: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. Bruno Family Park.cz.
13: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
14: Nemáte grafiku, ale máte představu? Nemáte tiskárnu, ale chcete obrázek? Neumíte lepit, ale tu samolepku tam prostě chcete? Zkuste nás. Megapress. Od vizitky po billboard, od návrhu po realizaci. Megapress.cz. Výrobce tištěné, nejen reklamy.
15: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
16: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
17: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
18: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Je dobré

0: Pondělí půl páté, 3 minuty, tady je Krokodýl, stále hity a písnička Golden, teď do Lipůvky pro zlatou Janičku Novotnou za ten včerejší zlatý vstup i přístup. Jani, děkujeme za spolupráci, krásně se to povedlo, zdravíme Petra Krejčího do Auto Petr do Kuřimy a máme přání jediný, ať jste pořád takový, jací jste. A nejlépe zdraví.
1: Zdraví Krokodýl.
0: Jo, zdraví na prvním místě krokodýláci. Proto se mnou teď ve studiu diagnostik na přístroji IMEDIS podle tradiční čínské medicíny ve zdravotnickém zařízení Viara Salve pan inženýr Ladislav Urbanovský. Pane Urbanovský, co vlastně odhalí diagnostické vyšetření na přístroji IMEDIS Expert?
2: Cítíte se často unavení, bez energie nebo vás trápí dlouhodobé potíže, které se nedaří vysvětlit? Možná vaše tělo vysílá signály, kterým zatím nikdo plně nenaslouchal. V zdravotnickém zařízení Viara Salve v Brně nabízíme moderní diagnostiku pomocí certifikovaného biorezonančního přístroje IMEDIS Expert. Tato metoda umožňuje nahlédnout na organismus komplexně, od funkčního stavu orgánů až po možné zátěže, které mohou ovlivňovat vaše zdraví. Individuální přístup, klidné prostředí a dostatek času pro každého klienta jsou u nás samozřejmostí. Zajímá vás, co se skutečně děje ve vašem těle? Objednejte se ještě dnes a udělejte první krok ke změně. Viara Salve Brno, vaše zdraví začíná pochopením.
0: Ano, pochopením, říká diagnostik na přístroj IMEDIS Expert, pan Ladislav Urbanovský. Děkujeme krásně.
3: Když tělo dlouhodobě bolí nebo dochází energie, často řešíme jen následky. Ve zdravotnickém zařízení Viara Salve v Brně hledáme příčiny potíží. Nabízíme vám moderní diagnostiku s celostními přístupy fyzioterapií a psychoterapií. Objednejte se na vstupní konzultaci do Viara Salve Masarykova 25 Brno www.viarasalve.cz.
1: Zdravý krokodýl, zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Petr Holík.

0: Mějte krokodýl a budete mít všechno. I super horský kolo.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové luxusní kolo.
0: Slyšíte dobře, krokodýláci, zase je to tady. Úplně nové horské kolo za 35 000 korun ve hře. A moderátor Jirka Wiener opět připraven. On vůbec není jako extra cyklista, ale baví ho to jezdit na kole. Takže letos vyráží opět ze studia Krokodýla v centru Brna až do prodejny Element Store u M-Paláce. Ale pozor, teď to nebude vůbec závod. Jirka pojede normálním svým výletnickým tempem. A po cestě ho čeká několik úkolů, zastávek. Bude dělat selfiečka, zastavovat na známých místech v centru Brna, u Petrova, na Zelňáku, u Krokodýla na Staré radnici, na Svoboďáku a na hlavně nádraží. A nakonec dorazí až do cíle na prodejnu Element Store. A vy typujete, za jak dlouhou dobu celou trasu zvládne i s tím selfiečkováním, a svůj tip napište v minutách, sekundách na e-mail studio@krokodil.cz. Napište i telefon na vás. A pak už jenom poslouchejte Rádio Krokodýl, jak to dopadne. Vyhraje první, nejpřesnější tip. Tak, za jak dlouho to zvládne z Gorkého 45 přes zastávky do M-Paláce, do prodejny Element Store. No, Jirko?
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové luxusní kolo.
0: Jinak kolo je fakt velký fišák. Čas 16.40, doufám, že to správně typnete, krokodýly, taky pošlete. Já posílám Queeny, Radio Gaga.
1: Rádio Krokodýl, Petr Holík.
2: Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní, a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
5: Stárko, pojď si zatancovat pod zelený.
6: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
5: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
6: No přece od Klimastylu z Hodonína.
7: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
8: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
9: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluid Connecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašské Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluid Connecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluid Connecto. www.fluiconecto.cz.
10: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
11: Již od středy v nabídce. Jogobela 150 gramů různé druhy za 9,90 a malostranská šunka 1 kg za 179,90. Najdete v prodejnách Rapo.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Big Demand, krokodiláci Ocean Drive, právě teď je minuta do hodiny páté odpolední, zprávy s Petrou.
1: Hezké odpoledne, rybáři z Blanska dnes do řeky Svitavy vypustili stovky ryb, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Dramatizaci humorného románu o smrti Až na ten konec dobrý nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Balet Žizel uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin a představení Čtyři dohody nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krokodýl stále hity a dáme Fun Factory. I wanna be with you, baby, to bude super. Budou Black Eyed Peas. Dáme si Miraj. A srovnáme čas, protože teď je přesně pět a nalejem si víno. A zavzpomínáme na pátek s Činaskama Live na Majálesu. Ježiš, to bylo dobrý.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak jak ta voda z nebe, to trošku na tom teploměru padá, krokodýláci. Pátá hodina, spadli jsme na 18,5 v Brně, v Šepkovicích jsme těsně pod 18, Žďáry na 16. A zítřejší Pankrácové úterý bude zatažené a docela studené. 13 stupňů Morava, s lehkým deštěm 11, Vysočina.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je pět, hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnský dopravní podnik pořídil za 60 milionů korun nový mobilní soustruh a modernizovanou myčku tramvají. Přes soustruh musí projít každá, která ujede 50 tisíc kilometrů. Stroj dodá kolům správný tvar a odstraní nerovnosti na jejich povrchu. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy, které budou v platnosti zítra. Benzín v Česku se bude moci prodávat maximálně za 44,03 za litr, nafta za 42 korun a 84 haléřů za litr. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem na pátek, víkend a dnešek činily 44,42 za litr benzínu a 44,15 za naftu. Stropy tedy v obou případech klesly.
3: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Rybáři z Blanska dnes do řeky Svitavy a přilehlých toků vypustili 12 dvouletých lipanů podhorních. Chtějí tak podpořit záchranu druhu, který z řek téměř vymizel. Lipan se na Moravě vyskytuje už jen na několika málo místech a ve Svitavě téměř nežije. Česká fotbalová reprezentace odehraje před mistrovstvím světa v Americe 31. května přípravný zápas v Praze na Letné proti Kosovu. Soupeře pro generálku na šampionát 4. června v New Jersey teprve definitivně potvrdí. Na internetu jsou už nicméně k sehnání vstupenky na utkání proti Guatemale.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A jde Guatemala, někam nás poslouchá Slavkov a poslouchá nás tadyhle Třebíč a poslouchají nás Šepkovice a my chceme vidět, jak to jezdí, jestli to není zasekaný velice a to ví dobře Lenka.
6: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony kamionů mezi 220. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Plná je i souběžná silnice 430 před Rohlenkou. Podobná situace je na D2 z Bratislavy do Brna od 11. kilometru. Kolona je na silnici 43 z Brna do Svitav před Lipůvkou. Popojíždět budete na silnici 50 z Brna do Bučovic před Slavkovem. Ucpaná zůstává silnice 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice v Modřicích. A na Brněnsku v Ochozi u Brna na úrovni zastávky MHD u Votrubů směrem na Jedovnici se srazila 4 osobní auta. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Penka Roštuková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Příjemné odpoledne s Krokodýlem. Tady je Peťan Holík, zdravím na Moravu, Vysočinu, do Kuřimy, do auto Petr, Petra Krejčího, zdravíce posíláme k Hodonínu a taky Zlatíčkům na Lesnou. Děcka, proč nosí nevěsty bílé šaty, víme?
1: Aby si ten ženich nespletl.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: To ses včera musel tak namazat? Já, že jsem byl namazaný? No nevykládej, sám si se k tomu přiznal. Prosím tě, víš, co toho člověk nakecá, když je ožralej?

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Život plyne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Hard of Glass, Lenny Kravitz, Chamber Krokodýláci.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Je po čtvrt na šest, je dávno po víkendu, je po Majálesu, někteří jsou z toho hotoví ještě dneska, ale stálo to sakra za to. No a mimochodem na Majálesu jsme měli jednu Nikču, která tam byla jako nevěsta. No takže jenom musíme pozdravit naši nevěstu, vysloužila si za to dva Gold VIP vstupy a my se dneska ptáme na nevěsty ve školce, Zlatíček na Lesné. Zlatíčka, děcka, proč nosí nevěsty bílé šaty, víme?
2: Aby byly krásný, aby mohly jít na svatbu, aby se ta nevěsta líbila tomu ženichovi. Já myslím, aby si ten ženich nespletl s nějakou jinou.
0: No tak splest by si samozřejmě neměl, i když v těch péčkách to občas vidíme, ty záměny, že? Jsou z toho hezké zápletky. Jinak je to díky anglické královně Viktorii, bílá barva. Ta se chytla a už je to teda pěkně dávno.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Tak zdravíme všechny nevěsty, hlavně ty v blízké budoucnosti, co si to konečně užijí a už budou vdané a pak hlavně doufám třeba 60 let oddané. A zdravím všechny cyklisty a ty, co mají pochroumaný kolena, zvláště protože u nás máme fantastický horský kolovod dneška ve hře.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 000 korun. Moderátor Jirka Wiener vyrazí na kole ze studia Krokodýla v centru Brna do prodejny Element Store u M Paláce. Po cestě ho čeká několik úkolů. A ty tipuj, za jak dlouho dorazí do cíle. Vyhraje první, nejpřesnější tip. Více na krokodýl.cz. Poslouchej a vyhrávej.
3: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M Paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo

0: si můžeš před koupí otestovat. K tomu service call do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v Empaláci nebo na www.elementstore.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
3: Kde jste všichni?
2: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
4: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou, vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
7: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

Tak, krokodiláci, dneska trošku vody spadlo, tady máme nějakou řeku, kterou následujeme a jdeme hrát o 100 500 korun cash. Krokodýlí, zvuky prachy do tvý ruky. Kdo jste starší 18 let a chcete se trošičku jakože ukázat, že jste šikovní, víte, co přesně se děje za činnost, když slyšíte tenhle ten zvuk rádia Krokodýl, tak vemte telefon. Já vám k tomu pustím krále popu Michaela Jacksona. Pozdravíme Romču Pospíchala, který je velký fanoušek krále popu. A všechny dobrý kafaře, black or white, a vyvoláte 603 103 103. 100 tácků čeká na krokodýlu.

0: Tak letos 17 let krokodiláci od odchodu krále popu Michael Jacksona. Black or White, 6:45 za 3 minuty a hrajeme o pořádnej balík peněz za zvuky do ruky.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Na telefonu mám, myslím, jmenovce, tady je Petr Holík, halo, halo, kdo tam?
2: Petr, ahoj.
0: Výborně, Peťo, ahoj. Plnoletej podle hlasu před 14 dňama?
2: No, určitě.
0: Že jo. Souhlas, Peťo, dostanem s výherním řádem?
2: Jasný, máte.
0: Děkuju, děkuju, super. Zvuk krokodýla, připomínám, za 100 500 korun zní takto. A co na to tenhle ten Péťa vymyslel?
2: No. Je to rozříznutí hlávky zelí. Na půlky a na půlky.
0: Na půlky, na půlky. Nějakým obyč nožem nebo mačetou.
2: Normálně nožem, kuchyňským.
0: Kuchyňským nožem. Taky máš rád zelíčko?
2: Jasný.
0: Jo? Já. Mám různý představy, co by se s tím dalo dělat. Každopádně 100 500 korun, s tím by se taky dalo už něco dělat, že, Peťo?
2: Určitě.
0: Tak, pozor, pan arbitr se naculuje, nevím, co to znamená, ale bacha, on je na zelí úplně jako... jak bejk na červený hadr. Takže bacha, 100 500 korun za rozříznutí hlávky zelí na půl dneska. Dneska zvedne bank. Peťo, děkuju moc za zavolání, krásný odpoledne, úspěšný týden, ať se daří. Ahoj.
2: Taky díky. Ahoj.
3: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj. Rádio Krokodýl, Petr Holík. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupenky jsou na www.vesuv.cz.
4: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz
5: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se 4letou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz
6: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
7: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
8: Haló, jsme tu všichni.
9: Já nic nevidím.
8: Nemůžeme rozsvítit?
9: Je to tajný.
8: Takže, pohraj jste.
9: Heneš, long story short, tady.
8: Brňák, Dian, jsem tu.
9: Hora,
8: jama, já taky.
9: Dobrý.
8: Jdeme.
9: Jedu.
8: Hořák,
9: zapínám,
8: krájím.
9: Šlehám,
8: sedím.
9: Strouhám.
8: Flambuju.
9: Hasím.
8: Slejvám.
9: Utírám.
8: Solím.
9: Pepřím.
8: Servíruju.
9: To bude legendární hostina.
8: Elimon Fresh Festival.
9: Slavkově u Brna 30. až 31. května.
10: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
11: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
1: Petr Novák, ředitel základní školy Kamínky. Zákaz mobilních telefonů mám tu už před 2 roky a je to jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem v té své praxi udělal, protože nám absolutně odpadly jakékoliv starosti s šikanou formou natáčení učitelů, natáčení žáků mezi sebou, fotcení a tak dále. A rozhodně to bylo teda rozhodnutí, které přineslo větší klid a určitě se nám velice osvědčilo.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, Technickém muzeu nebo v Ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Rytíři tasí meče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštýři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16. 30.
3: Za kolik bereš?
4: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
3: A proč ještě nejezdíš elektricky?
5: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
6: Šestá právě odbyla Krokodýláci. Jdeme na zprávy s Petrou.
7: Hezké odpoledne. Krásu antických soch mohou v Brně poznávat i nevídomí. Víc si o tom řekneme za chvilku.
6: A pustíme si Michaela Jacksona. Mimochodem už přichází Jirka, bude i Forever Young. Šrouby a Matice. A dáme Italo Disco.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
6: Ibiza, tam je to špica. Tady se rozpršelo, tady máme do Ibice zase sakra daleko. Zítra bude zataženo s lehkým deštěm na Vysočině a odpolední teploty na Pankráce. Na Moravě 13, na Vysočině 11 stupňů.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Pěkné odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Krásu antických soch mohou v Brně poznávat i nevidomí a slabozrací. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity pro ně připravila zmenšeniny, které si mohou ohmatat, a popisky v Brailově písmu. Komentované procházky areálem v ulici Arne Nováka se poprvé uskuteční v sobotu při Brněnské muzejní noci, později pak po individuální domluvě. Bývalý velvyslanec České republiky při Severoatlantické alianci Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Návrh na vytvoření pozice i jeho jmenování dnes schválila vláda. Landovský bude působit na ministerstvu obrany.
1: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
7: Hodonínská nemocnice bude mít nový urgentní příjem za 155 milionů korun. Pacientům přinese rychlejší diagnostiku i lepší návaznost péče. Zlepší také pracovní podmínky zdravotníků a připravenost nemocnice na řešení akutních stavů i mimořádných situací. Stavba by měla být hotová v říjnu příštího roku. 13. tenistka světového žebříčku Linda Nosková do čtvrtfinále antukového turnaje v Římě nepostoupila. S Rumunkou Kristeovou dnes prohrála 2-6 a 4-6. Utkání proti nasazené 26 ztratila za hodinu a 22 minut.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
6: Servus za volanty Krokodýláce, špička nám vrcholí, Lenko.
10: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony kamionů. Mezi 220. a 196. kilometrem osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na D2 z Bratislavy do Brna je podobná situace od 11. kilometru. Na Vyškovsku ve Slavkově u Brna v Bučovické ulici vyšetřuje policie nehodu osobního auta s autobusem. A na Brněnsku v Kuřimi na křižovatce ulic Kněnická a Zámecká vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut. Do Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštuková.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
11: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Pohodové pozdní odpoledne s krokodýlem na Moravu Vysočinu. Pozdravy do Lipůvky, Kuřimi i k Hodonínu. Takže pro Janu, pro Petra, pro Alex, pro Leonu a na každého, na koho vzpomenu. Přichází Jirka Wiener, mává Peťan Holík a pohody, ať máte tolik, kolik jenom chcete.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Mám prostě

0: Nena Krkudělo. Zdravíme Dominika do fakultní nemocnice Brno Bohunice. No a Betty nás taky poslouchá na zvednutí nálady. Jste s Krokodýlem.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
0: Je to tady, Krokodýláci, naše velká soutěž o horské kolo. Za 35 tisíc je tady. Těším se na vás, protože vyrazím na kole přímo ze studia Krokodýla v centru Brna až do prodejny Element Store u M Paláce. A pozor, nejde se žádný závod, pojedu normálním výletnickým tempem, jenže nebude to jen tak. Vy tipujete, za dlouho to ujedu, po cestě mě čeká několik úkolů, budu dělat selfiečka a zastavovat se na známých místech v centru Brna. Vyfotit se musím u Petrova, na Zelném trhu, u Krokodýla, na Staré radnici, na Svobodňáku, na hlavním nádraží. A nakonec dorazím do cíle, k M Paláci, na prodejnu Element Store. Vaším úkolem je tipnout si, za jak dlouho celou trasu zvládnu. Svůj tip nám napište v minutách a sekundách na e-mail studio@krokodil.cz. Připište i telefon na vás, no a pak už jenom poslouchejte. Vyhraje první nejpřesnější tip.
1: Bydlení s Krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s Krokodýlem.
2: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
1: Je dobré mít společnost na cestách.

Tohle je Rihanna na Krokodýlo. Jirka, s vámi hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu. Za sebou máme úžasný majáles. Doufám, že jste si užili s Krokodýlem. Dneska chystáme také ty napřání po 19. hodině. Tak se nás držte, jsme Krokodýl a za okamžik se podíváme taky do ulic Brna. Pěkné odpoledne, možná už i podvečer. Krokodýláci.

0: Coldplay, Viva La Vida. Jsme s Krokodýlem a my vás zveme. Krokodýláci, tip na tento týden. Pátek nás čeká velká jízda na bruslých kolech, koloběžkách za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl. Tak se zastavte, vemte celou rodinu. Budeme startovat z Moravského náměstí. Sraz, teď dobře poslouchejte, Krokodýláci, je v 18.30. Pojde se centrem města Brna i za asistence městské policie Brno. Takže jízda Brnem na bruslých kolech a koloběžkách tento pátek v 18.30 z Moraváku.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý večer hrajeme po...

0: oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
1: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz.
2: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
3: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
2: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
3: Že bych se taky svezla.
2: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
4: Za kolik bereš?
5: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
4: A proč ještě nejezdíš elektricky?
6: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
7: Neboj se zazářit a staň se muzikálovou hvězdou. Městské divadlo Brno vypisuje konkurs pro děti do muzikálové školy. Pojďte s námi objevit kouzelný svět muzikálového divadla s našimi předními umělci Ivanou Vaňkovou, Petrem Gazdíkem, Světlanou Janotovou, Robertem Míchou, Kristinou Danielovou a dalšími. Konkurs se koná 14. a 15. června. Podrobné informace na www.mdb.cz nebo na Facebooku Městského divadla Brno. Těšíme se na vás.
8: Největší hudební výběr. Rádio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Katy Perry, Ross Fire Night, tak třeba vás taky čeká nějaká žavá noc, krokodiláci. Za okamžik budeme hrát taky žavé hity na přání. Budou podle vás už za malou chvíli.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: U 19. hity třeba jenom do plíčku. Ajko, ajko. Pak už to bude podle vás.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: A zítra čekáme zataženou oblohu, teploty kolem 15 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Krásu antických soch mohou v Brně poznávat i nevidomí a slabozrací. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity pro ně připravila zmenšeniny, které si mohou ohmatat, a popisky v Brailově písmo. Komentované procházky areálem v ulici Arne Nováka se poprvé uskuteční v sobotu při brněnské muzejní noci. Rybáři z Blanska dnes do řeky Svitavy a přilehlých toků vypustili 1200 dvouletých lipanů podhorních. Chtějí tak podpořit záchranu druhu, který z řek téměř vymizel. Lipan se na Moravě vyskytuje už jen na několika málo místech a ve Svitavě téměř nežije. Hodonínská nemocnice bude mít nový urgentní příjem za 155 milionů korun. Pacientům přinese rychlejší diagnostiku i lepší návaznost péče. Stavba by měla být hotová v říjnu příštího roku.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, víme, jak to jezdí.
3: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Po nehodě tří nákladních aut je neprůjezdná D2 z Bratislavy do Brna na 12. kilometru. Policie dopravu odklání na exitu 25 Hustopeče, sjezd před odklonem je ucpaný a kolona je i na příjezdu do Brna po D2 od 6. kilometru. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony kamionů mezi 220. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

je to tady, Jirka s vámi. Teď už je to na přání, naše interaktivní pořady se s námi můžete spojit. Volejte studio 603 103 103, začínáme, volejte, vybírejte.

0: Hity na přání, pojďme na telefon, kdo se nám dovolal, kdo bude vybírat?
1: Ahoj, to je Markéta.
0: Ahoj Markét, odkud nám voláš?
1: Z Brna z práce.
0: Komu zahraješ?
1: Tak bude to hlavně pro moji mámu, která včera měla svátek, pak pro tebe do studia a pak pro jednu osobu na farmu do Želešic.
0: Tak zdravíme a posíláme espresso macchiato. Ahoj. A co vy krokodiláci, na co máte chuť? Zamolujte si. 603 103 103, já jsem Jirka. Jsme tady pro vás. Jsme krokodýl. Tohle jsou hity na přání. Začínáme.

0: Espresso macchiato.
1: Tady jsou i ty na přání. Tohle je Krokodýl, hrajeme podle vás. Můžete opět volat studio 603 103 103. Krokodýl, hity na přání. Pěkný večer.

Pepča mi píše, že by chtěl zahrát Do taxíku, prý projíždí teďka Brnem, tak Joy Ones mu zvedne náladu. Máš ho mít, je Do taxíku, hrajeme.

0: tak to pěkně vám hraje krokodýl, tohle je vaše rádio. Podíváme se taky na vaše vzkazy, které posíláte prostřednictvím naší nové aplikace. Nezapomeňte si stáhnout přes www.krokodil.cz, můžete se s námi spojit. Podobně, jako to dělá Ivanka z Chrlic, která by chtěla zahrát pro svého myšáčka do Líšně. No a pro změnu taky zdraví Michael Bikeros, který by chtěl zahrát speciálně pro své rodiče a pro všechny posluchače. Tak zdravíme do Chrlici, do Líšně.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
0: Tohle je náš interaktivní pořad. Hity na přání. Je s Jirkou? Přeju pěkný večer na celé Brno, celou Jižní Moravu i Vysočinu. A díky, že posloucháte. Tady je DJ Cyril na Krokodýlu. Právě teď.

0: Tady jsou hity na přání, jsme Krokodýl, hrajeme podle vás.
1: Rádio Krokodýl na vás myslí každý den. Hrajeme přesně podle vás. Hity na přání. Od pondělí do pátku po 19. a o víkendu po 11. hodině. Hity na přání.
2: Každý den hrajeme na vaše přání.
1: Rádio Krokodýl.
2: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Čau, přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
5: Halo, jsme tu všichni.
6: Já nic nevidím.
5: Nemůžeme rozsvítit?
6: Je to tajný.
5: Takže, pohraj jste.
6: Heneš, long story short, tady.
7: Brňák, Dian, jsem tu.
8: Hora, Jamaja, taky.
5: Dobrý.
7: Jdeme.
6: Jedu.
7: Hořák.
6: Zapínám.
7: Krájím.
6: Šlehám.
7: Sedím.
6: Strouhám.
7: Flambuju.
5: Hasím.
6: Slejvám.
7: Utírám.
6: Solím.
7: Pepsím.
5: Servíruju.
6: To bude legendární hostina.
7: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
9: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
10: Chcete potkat šampiona? Doražte sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
11: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
13: Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Sigal a Sweet Loven, Kroku Bielm, tady jsou hity na přání, hrajeme podle vás právě teď. Pojďme na telefon, kdo pak se dovolal, pěkný večer, Kroku Bielm.
1: Petr z Ochozu.
0: Petře, zdravíme do Ochozu, tak co vybereme, komu zahrajeme, jak to bude?
1: No, mám 2,80, takže bych chtěl všem sopmenovcům na 70 let zahrát Hotel California.
0: Rádi zahrajeme. Tak ať máte lepší den a taky dobrou noc.
1: Já mám furt dobrý, já jsem v důchodě, tak.
0: No a my vám k tomu pěkně budeme hrát právě teď z Krokodýla. Mějte se, naslyšenou.
1: Taky naskle, dobrou.
0: Krokodýl 603 103 103, hrajeme podle vás.

0: Vyzvujte na přání, jsme Krokodýl, hrajeme podle vás. Kdo je další? Halo, Krokodýl.
1: Halo, dobrý večer nebo podvečer, tady Tom Prigl. A já to vezmu rychle, ať je to... Takže David, Honzík, Dan, Bramboří, Krchny, Zdenda, Kocourek a Krokodýl, tečka.
0: No a taky ty, už je tam hrajem Ofeliu. Ahoj.
1: Děkuji, ahoj ti, čau pášem.
0: 103, 103 Krokodýl, hity na přání. A-

0: Taylor Swift na Krokodýlom, hity na přání. Teď už zdravíme naši malou posluchačku. Kdo se dovolal? Halo?
1: Tady Barbara Chalupková.
0: Ahoj, tak odkud voláš a komu zahraješ?
1: Já volám z Brna a zahrála bych všem posluchačům pro lepší náladu.
0: Moc děkujeme. Tak Dance Monkey je pro tebe v Krokodýlu na hitech na přání. Ahoj.

jsou hity na přání, jsme Krokodýl, hrajeme podle vás. Jak se máte, krokodýláci? Doufám, že dobře. My vám k tomu hrajeme, třeba i na cestu domů, z práce, pokud jste toho měli moc, tak s námi něco na sklidění. Black Wonderful Life, Krokodýl.

0: Moravě první velká bouřka tenhle rok. A teď už budeme hrát do Bystrce, ale pozor, z Německa, jak jsem se dozvěděl. Kdo tam, halo?
1: Ahoj, tady Bára, já vám volám z Německa. My vás tady posloucháme už 20 let, ale chtěla bych zahrát pro známý a kamarády do Bystrce, jestli můžu.
0: Určitě, tak pro koho to bude přesně?
1: Tak prosím pro Kvasničkovi, Mandelíkovi, Lukotkovi a Koneční do Bystrce a potom pro všechny moje bývalí kolegy od městské policie, ať se jim daří.
0: Už to letí, díky, že jste s námi v Německu, tak YouTube, beautiful
1: tak jo,
0: day,
1: díky.
0: Jak to máte, ahoj.
1: Čau.
0: 603 103 103, krokodýl, hrajeme podle vás právě teď.

0: Krokodýl, YouTube Beautiful Day, jsme vaše rádio, jsme Krokodýl, teď už jdeme opět na telefon, kdo pak se dovolal? Rádio Krokodýl, halo?
1: Ahoj, tady Zoe.
0: Ahoj Zoe, jak se máš?
1: Máš se dobře.
0: Odkud nám voláš?
1: Brna.
0: Chodíš ještě do školy?
1: Ano.
0: Která třída, která škola?
1: 6. B, základní škola Lapská.
0: A jak to dopadlo dneska, nějaké známečky?
1: Dneska žádný známečky nebyly, ani teď.
0: Takže klídeček, jo?
1: Jo.
0: A k tomu si dáme zlatíčka, pro koho?
1: No, to bude asi pro tatínka a pro maminku a pro sourozence, protože právě jsme do večeře.
0: No tak jo. Hity i k večeři, i po večeři. Zlatíčka letí a zítra, ať se vám to ve škole podaří. Ahoj.

0: Pojď sem, pojď sem, pojď sem.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Brněnský dopravní podnik pořídil za 60 milionů korun nový mobilní soustruh a modernizovanou myčku tramvají. Přes soustruh musí projít každá, která ujede 50 tisíc kilometrů. Stroj dodá kolům správný tvar a odstraní nerovnosti na jejich povrchu. Na České vznikne za 2 roky nové malé náměstí, na kterém bude umístěné umělecké dílo s vodním prvkem. Fungovat má také jako pítko. O jeho podobě rozhodne podle magistrátu dvoufázová soutěž. Oprava saun v akvaparku ve Vyškově se protáhne. Původní termín otevření byl konec dubna. Nově je v plánu v polovině letních prázdnin. Oprava bude také dražší. Původně měla vyjít na 16,9 milionu korun. Nově na zhruba 20,5 milionu. Důvodem posunu termínu a navýšení ceny je především nefunkční střešní plášť.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Didi na na na.
1: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
2: Tak pojďme. Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. brunofamilypark.cz.
3: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
4: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
5: Krokodýl.

Hit za hitem. Rádio Krokodýl. If I should stay.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Krásu antických soch mohou v Brně poznávat i nevidomí a slabozrací. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity pro ně připravila zmenšeniny, které si mohou ohmatat, a popisky v Brailově písmo. Komentované procházky areálem v ulici Arne Nováka se poprvé uskuteční v sobotu při brněnské muzejní noci. Rybáři z Blanska dnes do řeky Svitavy a přilehlých toků vypustili 1200 dvouletých lipanů podhorních. Chtějí tak podpořit záchranu druhu, který z řek téměř vymizel. Lipan se na Moravě vyskytuje už jen na několika málo místech a ve Svitavě téměř nežije. Hodonínská nemocnice bude mít nový urgentní příjem za 155 milionů korun. Pacientům přinese rychlejší diagnostiku i lepší návaznost péče. Stavba by měla být hotová v říjnu příštího roku.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Na vlně Krokodýla se nám rozjíždí 11. květnový pelíšek. Krásnou pondělní noc vám z ní přeje Jarek Hemala. Tak před námi skvělé hity a já věřím, že si to vychutnáme, jak se patří.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

krokodýlím pelíšku v tom pondělním je s vámi Jarek. Dneska Svatava slaví svůj svátek. My přejeme všechno krásné. Užijte si dámy svůj. Tady na Krokodýlu.

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
4: Say low. Yeah,

Na Krokodýlu je s vámi Jarek, přeji hezký poslech, pohodovou noc, teď budeme společně zdravit a to do Velkého Meziříčí. Tam nás ladíte a posloucháte na 89,1 FM. Velves poslouchá, my tam zdravíme a posíláme z Krokodýla další hit.

Radio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Radio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Stále si užíváte skvělé hity. Jarek přeje krásný poslech. Dneska máme v rámci České republiky Den matek. Jinak máme také Mezinárodní den Červeného kříže. A v rámci OSN čas vzpomínek na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války. Toliko ten dnešní den 8. květen. Státní svátek navíc máme Den vítězství a my si budeme užívat s Krokodýlem. Další hity. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

Jarek je s vámi, krásný poslech, hezkou noc, pohodovou. Mnozí o tom prodlouženém víkendu pořádáte různé oslavy, ráno je to trošičku krutější, kocovinka. No a právě dnes v roce 1886 v Atlantě uvedl lékárník do prodeje šumivý lék proti kocovině Coca-Cola. To ještě nevěděl, co způsobil v roce 1886. Teď jdeme za dalšími hity, užívat si budeme. Jarek Hemala, přeje hezký poslech.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Novinka Rádia Krokodýl. Eva Farná a Miraj. Vzpomeneš

0: tonight.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Na vlně krokodýla jste stále, Jarek přeje krásný poslech, pohodu, dobrou náladu. Do všech zdravotnických zařízení budeme hrát další hitovku pro dobrou náladu, ať vám to utíká, pokud jste v práci a pokud tam musíte být, protože patříte mezi pacienty, i vám rádi pošleme další hit a přejeme hodně zdraví.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

I vysněná dovolená se může změnit v trápení. Lékaři radí nepodcenit očkování. I na to koukneme teď na Vlně krokodýla, kde je s vámi Jarek. Nemoci, které se lidé dříve spojovali hlavně s exotikou, se postupně objevují i tady u nás v Evropě. Třeba horečka, dengue mohou pěkně vás nebo vás může pěkně potrápit. A to i na několik měsíců. Odborníci proto doporučují nepodcenit prevenci. Účinnou ochranou je očkování. Tak poraďte se se svým lékařem, vyražte na dovolenou, to si užijte. Stejně jako tak si užijte i další hity u nás na Krokodýlu.

Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Brno střed pomůže školám zalepit díru v rozpočtu a čím konkrétně, tak na to koukneme teď ve vysílání Krokodýla. Duševní zdraví je téma, které se v dnešní době skloňuje na mnoha frontách. Městská část Brno střed proto v těchto dnech rozhodla, že svým základním školám pomůže zaplatit psychology. Finance totiž chyběly v návaznosti na změnu legislativy, což je dobrým krokem samozřejmě. Děkujeme, no a za dalšími hity valíme. Užívejte si je u nás na Krokodýlu.